že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do...

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Mickeymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

V pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jambory, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: To už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, moc se na vás těším.
5: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře.

0: A na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem se neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátým poschodí nad hlavama chodců, kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vysvětšit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouly. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vysvětšit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla, kdyby něco paní odlítla. Co mi dole, vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
3: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
2: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
3: Ano.
2: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme. Ačko. Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále. A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte jo, pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Señor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepapartí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, Sava. Je fais fi. Bonjour, très bien, la fille. De la radio, même bien, parfait. Lumière, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali a pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální.
3: Ano, je globální. Skoro
1: multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi, on se pasí, on je rien, papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, nevím, ale v každém případě, jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásně,
3: doufám,
1: krásně.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda Dalibor Janda, bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jména.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mne rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Stále zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak dlouhý, k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. No, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je ano, pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti,
2: ano.
1: Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Pohodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on Ježiš, byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce. Stále,
4: ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: jak
2: ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, dobrý den, přeju
2: dobrý
5: den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešové i vám.
2: Děkuji, děkujem.
5: A pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Murešovou.
2: Ano, dobrý den,
6: paní
2: dobrý,
6: Murešová. Dobrý přeji den. Vám vše dobré a se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Borule,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: No, já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc láskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, holem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupli to, honem. Tak, šupli. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Přibližujte se.
8: Takže mám kráčet.
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, byl to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar, ach ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Seskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváků, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
3: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nový lékařský dům v Kinšperku nad Ohří nabídne 6 ordinací. V blízkosti Mariánských lázní začíná modernizace silnice druhé třídy. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. HDP podle ní poroste o méně než o 2%. A dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. V Kinšperku nad Ohří vzniká lékařský dům. Město do objektu bývalé mateřské školy a knihovny postupně přestěhuje některé lékaře. Už teď tam je oční ambulance s optikou a další ordinace budou vznikat postupně, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Počítáme s tím, že by tam mohlo být 6 až 7 ordinací. On je rozdíl mezi ordinací pro praktického lékaře a pak samozřejmě pro chirurgickou ambulanci. Ty ordinace, které nejsou náročné na prostor, jako je chirurgická ambulance nebo ženský doktor, tak ty toho prostoru potřebují méně než ordinace pro praktického lékaře.
0: Město upravuje ordinace ze svého rozpočtu s financováním radnice, ale pomáhají krajské dotace. Krajská správa a údržba silnic zahajuje třetí etapu modernizace silnice druhé třídy v blízkosti obce Zádub Závišín u Mariánských lázní. Stavební práce potrvají 3 měsíce. Podle ředitele krajských silničářů Jiřího Šlachty úpravy za téměř 27 milionů korun omezí dopravu.
3: Je to 1,8 km dlouhý úsek, který vlastně navazuje na ty předchozí, které byly realizované ty první dvě etapy v loňském a předloňském roce. To znamená, tady by mělo vlastně dojít k úpravě propustku a celkového vlastně zajištění a stabilizace té silnice.
0: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Připravovaný investiční balíček Evropské unie pro Grónsko může podle eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely zásadně změnit ekonomiku země a posílit její HDP. Při návštěvě Grónska jednal mimo jiné s premiérem Jensem Frederikem Nielsenem.
4: Evropská unie chce navýšit investice do průzkumu těžby vzácných minerálů v Grónsku. Financovat se chystá také vybudování nového podmořského kabelu, který propojí severní a jižní část Grónska, uvedl Síkela.
5: Ten balíček bude významný a může zásadně pomoci restrukturalizovat grónské HDP a grónskou ekonomiku.
4: Podle premiéra Nielsena se vztahy země s Evropou za poslední rok prohloubily a posílily. Ocenil také, že návrh nového víceletého rozpočtu Evropské unie počítá se zdvojnásobením financí na projekty v Grónsku. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, v údolích zpočátku i mlha, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 5. hodině a předáme je poslední pracovní den tohoto týdne. Je pátek 22. května a ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vás zdraví a pěkné ráno přeje Jitka Brošková. Otevírám pro vás naše ranní vysílání, neboli dobré ráno, bude plné písniček, které máte rádi a plné informací, tak si máte na co těšit. A už je za moment ho vyplní anketa s dětmi Ahoj rádio a v prvním ranním příspěvku budeme blahopřát. Svět ho zná jako básníka s harmonikou, muže mnoha tváří a jediného rockera s Nobelovou cenou za literaturu. Bob Dylan oslaví v neděli 85. narozeniny a pořád koncertuje, přepisuje vlastní hity a odmítá nostalgii. Blahopřát mu budeme tedy už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co to znamená, když někdo chytá lelky?
1: Rybaří sbírá lelky. Žeb sbírá žraloky.
2: Sbírá jejich ploutve.
3: Sbírá jejich ocasy.
4: Že třeba něco jako chytá, třeba něco, co mu třeba jako uteklo nebo něco takového.
5: Třeba kdyby nikoho nikdo lovil, třeba antilopy lovit.
6: Jakože někdo chytá lilek.

0: počasí.
1: Pěkné páteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6:15, v našem regionu je jasno, místy se vyskytují mlhy, hlavně tedy v údolích a

0: na Chebsku a teploty se pohybují mezi 7 až 9 stupni Celsia. Ráno a dopoledne čekejme většinou skoro jasno kolem poledne a během odpoledne začne pak přibývat kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nová spolu s Davidem Dalem přispěli svým povedeným duetem do dnešního dobrého rána a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 9 minut bude 17:30. Zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan slaví v neděli 85. a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby. Must a man walk down before you call him a man? Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
1: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
0: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
1: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
0: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
2: You're kind of an asshole, Bob.
0: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajská správa a údržba silnic zahajuje třetí etapu modernizace silnice druhé třídy v blízkosti obce Zádub Závišín u Mariánských Lázní. Stavební práce potrvají 3 měsíce a vyjdou na téměř 27 milionů korun. Úpravy omezí dopravu. V Kinčperku nad Ohří vzniká lékařský dům. Město do objektu bývalé mateřské školy a knihovny postupně přestěhuje některé lékaře. Už teď tam je oční ambulance s optikou a další ordinace budou vznikat postupně. Potřeba je například ještě zubní lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Rada Karlovarského kraje schválila dotaci ve výši 2 miliony 300 tisíc korun na podporu projektů na ochranu přírody. Jedná se o projekty, které zároveň pečují o zraněná nebo ohrožená zvířata a zajišťují vzdělávání dětí i veřejnosti. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležela v krizové situaci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležel proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel. Hokejová útočnice Natálie Mlínková slaví s Montrealem premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy. A dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez zhlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak ať se vám i dnes pěkně vstává do nového rána. Pátek s datem 22. května je na svém začátku. No a k svátku popřejeme Emilům. Význam tohoto jména prozradíme po 6. hodině. Budeme blahopřát i narozeninovým oslavencům. No ale do té doby se můžete těšit z písniček, které jsme pro vás nachystali a které nestárnou, od Karla Gotta a Ivone Přenosilové, po nichž vám pak přineseme výběr očekávaných dnešních událostí. Je půl šesté a skoro 3 minuty. Hezké ráno.

0: Ranní pohodu a připátku dobrou náladu přejeme vám všem, kteří jste si nás tak časně ráno naladili. Před námi je 22. májový den a co se očekává? V Praze druhým dnem pokračuje Mezinárodní bezpečnostní konference GlobeSec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbán, její polský protějšek Radoslav Sikorsky, estonský ministr obrany Hanno Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné také projev předsedy ODS Martina Kupky. Ve švédském Helsingborku začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborku zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje také bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty a nebo třeba výstavy. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kraje, načínáte další den, pátek, a máme dnes jasnou oblohu. Místy se vyskytují mlhy, hlavně tedy v údolích, a teploty se pohybují mezi 7 až 9 stupni Celsia. No a před námi je teplejší den a už bez srážek.
1: Počasí.
0: Je 5:45, hezké ráno. Ráno a dopoledne čekejme většinou skoro jasno, kolem poledne a během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, to je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vždycky se budeme znát, zpívala zpěvačka Anna K. a snad vám svou písničkou kápla do noty. Za 10 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme.
1: Tipy pro volný čas.
0: Co vše dostal svět z Jáchymova je název přednášky Jaroslava Ochece, která začne v 16 hodin a 30 minut v kulturním a kreativním centru v přízemí Jáchymovské radnice. V rámci muzejně vědecko-policejní noci nabídne Muzeum Karlovy Vary od 18 do 22 hodin interaktivní program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistické metody anebo virtuální realitu. Podzemí Vřídla zve na mimořádné komentované prohlídky v 18, v 19 a ve 20 hodin a v zámecké věži můžete strávit večer, kdy ožívá dědictví, a to díky programu využívající rozšířenou realitu. A navštívit můžete i speciální prohlídky podzemního krytu pod bazénem hotelu Termál. Oslavy 60. výročí založení první základní školy se dnes uskuteční v Sokolově. Od 9 až do 15 hodin si zájemci mohou prohlédnout budovy školy, setkat se s bývalými absolventy a učiteli, anebo shlédnout vystoupení současných žáků. Od 19 hodin pak proběhne v Sokolovském městském domě kultury výroční ples. Karlovarská hvězdárna láká hned na dvě komentované prohlídky. Během nich se seznámíte jak s historií objektu, tak i se současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu pak přiblíží pořad Magie karlovarské krajiny. Prohlídky začínají v 17 hodin a 17 minut a v 19 hodin a 19 minut. Městské divadlo v Mariánských Lázních zve na roztančené divadlo. Vystoupení žáků tanečního oboru základní umělecké školy Friderika Chopina Mariánské Lázně začne v 16 hodin. Jazzový podvečer připravila Karlovarská krajská knihovna v pobočce na Lidické ulici. Od 17 hodin si můžete přijít poslechnout skladby norského saxofonisty Jana Gerbareka anebo Iana Balamiho v doprovodu kytaristy Robiho Lufta. Zámek Valeč nabízí od 17 hodin přednášku Zubři v Doupovských horách. Dalibor Dostál a Eliška Kolomazníková přiblíží to, jak budou zubři v Doupovských horách pomáhat s obnovou a zachováním biologické rozmanitosti. A v galerii Domu Chopin v Mariánských Lázních v 18 hodin slavnostně zahájí retrospektivní výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů československé inscenované fotografie Miroš Volíka. Západočeské divadlo v Chebu má na programu představení Tucí, muzikál podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem v režii Zdeňka Bartoše začne v 19 hodin. Klub Paderewski v Karlovarské Husovce ožije od 19.30 putovním cirkusem Zdeňka Sláby. Poezie a prózu věčného uličníka noblesního karlovarského hrabala Zdeňka Sláby přednesou členové Karlovarského divadelního studia D3 Martin Cirkl a Vladimír Kalný a na kytaru doprovodí Michal Fejt. A hrad Wildštejn láká od 19 hodin na koncert kapely Čechomor.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na Sokolovsku začala výstavba nové stezky u jezera Medard. Muzeum Karlovy Vary pořádá muzejně vědecko-policejní noc. Dny soukromých hradů a zámků zpřístupní i běžně uzavřené prostory. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Mezi Sokolovem a obcí Svatava začala výstavba nové víceúčelové cyklostezky. Dlouhá bude 13 kilometrů a součástí projektu jsou parkovací místa, návštěvnická centra a hygienické zázemí. Podle předsedy dozorčí rady společností Sokolovská uhelná a SOAS Group Pavla Tomka začala výstavbou nové stezky další etapa proměny oblasti dlouhodobě postižené těžební činností.
3: Vycházíme, že toto je jedna vlastně první fáze, která odstartovává proměnu toho regionu a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionální proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích tímto regionem.
1: Výstavba stezky má skončit příští rok na podzim. Na projekt za víc než 650 milionů korun přispěl operační program Spravedlivá transformace. Muzeum Karlovy Vary na dnešek připravilo muzejně vědecko-policejní noc. V hlavní budově muzea si návštěvníci vyzkouší práci s roboty, virtuální realitu, 3D tisk nebo kriminalistickou hru Vykradený trezor. Do programu se zapojí taky Císařské lázně s komentovanými prohlídkami a besedou bývalého elitního policisty Martina Baláže nebo Zámecká věž. Pokračuje ředitelka muzea Dominika Kožišníková.
4: Návštěvníci se můžou stát součástí živého příběhu, uzdravovat lázeňského pacienta, rozvádět minerální vodu do lázeňských domů a další atrakce. Bude otevřena i zámecká kavárna od 18 do 22 hodin, kde budou mít speciální nabídku pro návštěvníky.
1: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neústupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá asociace majitelů hradů a zámků. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
5: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého, jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, v údolích zpočátku i mlha, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo východních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Se silnějším provozem počítejte v Sokolově, Sokolovské ulici a Závodu Míru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Plastové nanonečistoty dokážou podle vědců proniknout pohraniční kontrolou v plicích. Už za pár minut navštívíme laboratoř, kde to odborníci zjistili a dozvíme se víc. No a taky budeme blahopřát, povídat si s meteorology o dnešním počasí a poslouchat písničky, co nestárnou od Jiřího Korna a Jitky Zelenkové. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Máme 5 minut po 6. hodině.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Ať už jste si nás naladili kdekoliv, přejeme vám dobré ráno spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 6 hodin a 12 minut a komu dnes popřejeme? No tak předně vám, kteří máte dnes narozeniny. A komu ještě? Kulaté 80. narozeniny oslaví český jazzový a jazzrockový hudebník, skladatel, horolezec, autor několika knih, kameraman a režisér Martin Kratochvíl. 63. narozeniny slaví český herec Miroslav Hanuš. Britská top modelka, herečka, zpěvačka a spisovatelka Naomi Campbell slaví 56. a srbský profesionální tenista Novak Djokovic slaví 39. Také připomeňme, že v tento den roku 1924 se narodil francouzský šansonier arménského původu, zpěvák a herec Charles Aznavour, který se dožil 94 let. A v roce 1954 česká zpěvačka a hudebnice romské národnosti Věra Bílá, která zemřela ve věku 64 let. Na dnešek připadá Mezinárodní den biologické rozmanitosti neboli Světový den biodiverzity, přičemž tento den má nám připomenout, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů. Je to zkrátka svátek všeho živého na planetě Zemi. No a v kalendáři najdeme jméno Emil. Emil je mužské křestní jméno latinského původu a vykládá se jako soupeřící, soutěžící, horlivý a nebo pracovitý. Tak tedy Emilům k svátku a vám, kteří máte narozeniny, přejeme vše nejlepší a posíláme písničku od Bonnie Tyler.

0: počasí.
1: Čtvrt na 7:02 a v dobrém ránu nás přichází pozdravit meteoroložka Petra Polívková, která nám přináší předpověď počasí. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké dobré ráno i vám.
1: Tak jak vypadá páteční ráno v našem karlovarském regionu?
2: Ráno je slunečné, máme jasno nebo skoro jasno a teploty se v tuto chvíli pohybují kolem 7 stupňů Celsia.
1: A začne se nám oteplovat, vidíte?
2: Ano, dnes bude slunečnější a teplejší den, než byl včera, ale teploty by ještě neměly zůstat pod těmi letními 25 stupni. Ráno a dopoledne bude většinou ještě jasno nebo skoro jasno a v údolích se zpočátku mohou vyskytovat i výjimečně mlhy, ale kolem poledne a během odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a bude trošku více oblačnosti, většinou polojasno. A to bude ale jen přechodné, protože k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty nám vylezou na 20 stupňů Celsia, konkrétně většinou mezi 21 až 24 stupňů a na horách tam by to mělo zůstat po 20, někde kolem 18 stupňů Celsia. A vát nám bude slabý, proměnlivý nebo východní vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 22. května. A já děkuji meteoroložce Petře Polívkové. Hezký den přeji. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hudební cestu si k nám našla skupina Činasky a za 7 minut bude 6:30. Nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic, jak zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi 1000x tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostích.
1: My jsme měli roztok nanočastic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapech dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Časopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Březová u Sokolova začala s vestavbou 10 nových bytů do podkroví městského domu na náměstí. Radnice už předala staveniště stavební firmě. Práce budou stát téměř 25 milionů korun. Město na projekt nezískalo dotaci a zaplatí proto ze svého rozpočtu. Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. Na dotacích rozdělí víc než 15 milionů korun, které jednotky využijí na modernizaci vybavení nebo na zvýšení odbornosti jejich členů, například na získání řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. V Habartově na Sokolovsku dokončují skauti další etapu výstavby nové klubovny. Základní kámen nového objektu položili skauti a zástupci města před 2 roky. Projekt podpořila evropská dotace i Karlovarský kraj. Klubovna by měla být hotová v červnu. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala včera v Praze. Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti. Česko se hlasování zdrželo. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. A dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici 3. třídy v obci Třebeň Nový Drahov na Chebsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 6:30 a páteční dobré ráno má pro vás další porci muziky. Zpívat nám budou Petr Spálený a Ilona Čáková a taky si počkejte na Petra Jungmana a jeho pravidelný pohled do kalendária. Přeji hezký poslech a dobré jitro.
3: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny

0: Po našich frekvencích posíláme, tedy rádia vašeho kraje, pozdrav krásného pátečního rána, a to všude tam, kde nás teď ladíte, ať už v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Sokolově, v Mariánských Lázních, anebo jinde. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte páteční dobré ráno plné písniček a informací, a po 7. hodině pro vás budu mít hosta. Telefonicky si budu povídat se zakladatelem a předsedou spolku Parková železnice Karlovy Vary s Janem Plomerem. Spolek Parková železnice Karlovy Vary zatím provozuje mobilní dětskou železnici, ale už připravuje místo pro dětskou železnici a komunitní setkávání, tak si počkejte na podrobnosti krátce po 7:45. No a po písničce nabídneme za chvíli předpověď počasí, tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak sluníčko už sedí na obloze, v Karlovarském kraji je jasno nebo skoro jasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 5 až 9 stupni Celsia a čeká nás teplejší den a už beze srážek. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupně Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. A ještě přidám informaci o čase na hodinách 6.45, je 6:45.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky o prátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chodově bude stát nová kaple. Další farmářské trhy se uskuteční dnes v Karlových Varech. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Chodov podepsal s římskokatolickou farností memorandum o přípravě nové kaple ve farní zahradě. Objekt bude sloužit nejenom věřícím, ale všem obyvatelům města. Součástí nové budovy bude společenská místnost a dvě garsoniéry. Společné využití nového objektu v Chodově na Sokolovsku by podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba představovalo nový způsob spolupráce.
4: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
3: Stavbu kaple za asi 12 milionů korun by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje dnešním potřebám. Před tržnicí v Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy. Jak informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá, přijedou zelenáři s pestrým sortimentem jarní sadby a chybět nebudou ani oblíbení pěstitelé z Loun. Bude tu také cukrářka s nabídkou koláčů a v prodeji se objeví i sezónní sirupy. Farmáři a producenti přivezou také čerstvé rybí saláty, drůbež, vejce, sýry, uzeniny a pečivo. Prodej začíná v 9 hodin a končí s vyprodáním zásob. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
5: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
5: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
7: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technických oborů, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
5: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a barovné žádné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci.
0: Sport.
3: 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Elalio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr nebo východních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Každé ráno se po 7 hodině divíme tomu, co všechno dokážou malé děti vymyslet, a dnešek nebude výjimkou. Prvňáci a druháci ze 4. základní školy v Plzni budou odpovídat opět upřímně a zábavně, tak si na to počkejte. Anketa s dětmi Ahoj rádio tu bude za malou chvíli po písničkách od Věry Špinarové a Leony Machálkové spolu s Petrem Kolářem. A samozřejmě, že to není všechno. Rozchod kolejí necelých 20 cm a zmenšené modely vlaků. To je parková železnice. Spolek dobrovolníků připravuje v Karlových Varech místo pro dětskou železnici a komunitní setkávání. A víc uslyšíte krátce po 7:45. Tak nás poslouchejte dál. Máme 5 minut po 7. hodině. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. A Jitka Brošková.

0: Kdo je to kolenovrt?
1: To si furt vrtí kolenem.
2: Že vrtá kolena.
3: Kolenovrt je, když někdo do někoho vrtá kolena.
2: Vrtí hlavou?
4: Je to plas?
5: Že má díru v kolenu.
4: Může předpovídat počasí.

0: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do pátečního rána, které má jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty se nám pohybují kolem 7 stupňů Celsia a čeká nás teplejší den už beze srážek.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a ráno a dopoledne čekejme skoro jasno. Kolem poledne a během odpoledne pak začne přibývat kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek

0: Svou písničkou Magdaléna se blízkla v našem vysílání hudební skupina Jelen a za 10 minut bude 7:30. Spolek Parková železnice Karlovy Vary připravuje druhým rokem areál pro děti a rodiny. Po administrativních jednáních začnou na místě první práce. Dobrovolníci tam chtějí vybudovat parkovou železnici a zázemí pro technické vzdělávání. Spolek zatím provozuje mobilní dětskou železnici, se kterou vyráží na akce v regionu. A já už ve vysílání vítám zakladatele a předsedu spolku Jana Plomera. Já vám přeji hezké dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak řekněte, jak si mají lidé parkovou železnici představit?
1: Tak parková železnice je model železnice, tak jak to znáte od modelových železničních modelářů. A ona je ale naštěstí tak velká, že může sloužit, tak znamená vozit své návštěvníky. A parková železnice je to proto, v podstatě ono to vzniklo v Británii tak, že v parcích obohatili tu atrakci o to, že tam vybudovali koleje a stabilně tam pravidelně vozí návštěvníky. Proto parková.
0: Dobře, a o jaké místo tedy v Karlových Varech jde? Proč jste si pro projekt vybrali právě lokalitu, o které teď mluvíme?
1: Ta lokalita, to je nad skálou v Bohaticích, v podstatě každý, kdo projíždí průtahem, tak si všimne skály, která často byla i opravována. To místo je dneska zanedbané, je to takový brownfield a my jsme chtěli tam to oživit, pomoct městu tím, že to místo, kudy se problematicky prochází, oživíme a bude tam místo pro trávení hezkého volného času.
0: Já jsem zmínila, že zatím provozujete mobilní dětskou železnici. Tak kde vás mohou lidé v nejbližší době potkat?
1: Ano, už 3 roky jezdíme s mobilní parkovou železnicí, to znamená, vždycky rozložíme kole, povozíme návštěvníky a odpoledne to zase zbalíme. Teďka v květnu a červnu, to je naše vrcholná sezóny. A teďka například o víkendu budeme jezdit v Čankově v sobotu. Tam je akce našich přátel, kam bych vás chtěl taky srdečně pozvat. A z další akcí bych chtěl vypíchnout naší akci, kterou pořádáme sami, a to je 7. června festival parkové železnice na Meandru, kam přijdou i naši hosté.
0: Říká předseda spolku Parková železnice Karlovy Vary Jan Plomer. Tak děkujeme za informace, přeji vám krásný den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Krajská správa a údržba silnic zahajuje třetí etapu modernizace silnice druhé třídy v blízkosti obce Zádub Závišín u Mariánských Lázní. Stavební práce potrvají 3 měsíce a vyjdou na téměř 27 milionů korun. Úpravy omezí dopravu. V Kinčperku nad Ohří vzniká lékařský dům. Město do objektu bývalé mateřské školy a knihovny postupně přestěhuje některé lékaře. Už teď tam je oční ambulance s optikou a další ordinace budou vznikat postupně. Potřeba je například ještě zubní lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Rada Karlovarského kraje schválila dotaci ve výši 2 miliony 300 tisíc korun na podporu projektů na ochranu přírody. Jedná se o projekty, které zároveň pečují o zraněná nebo ohrožená zvířata a zajišťují vzdělávání dětí i veřejnosti. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konfederace rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody, můžou je využít při přihláškách na více fakult. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát 4. zápas, a to znovu v Brně. A čekejte většinou skoro jasno odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 se v úseku Jenišov, Karlovy Vary, Andělská hora pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nový den, pátek 22. května, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a na dnešek připadá Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Dodejme, že všechny akce pro veřejnost mají za cíl seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Je 7:30 a dobré ráno pokračuje písničkou od skupiny Lucie. No a za chviličku prolistujeme regionální noviny, tak buďte s námi.

0: noviny.
1: Ladíte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl osmé a to je čas na přehled tisku. Pátečním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: Karlovy Vary řeší opravu dvou komplikovaných viaduktů. První se nachází v Třeboňské ulici při cestě od Čankovské do Staré Role. Druhý se pak nachází v Chodovské ulici, která propojuje Počerny se čtvrtí Dvory. Co se týče toho prvního, město by rádo také upravilo zdejší most, který ovšem vlastní soukromý majitel. Ten požaduje za pozemky miliony korun, což vedení města nechce akceptovat. Jak informuje dnešní regionální deník, viadukty mají být rovnější a bezpečnější. Realizace je v plánu příští rok.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Na pobyt v jednom z kempů u Lipenské vodní nádrže jen tak nezapomenou tři ženy. Obtěžoval je tam opilec. Jak se můžete dočíst v dnešním Právu, muž ozbrojený nožem ženám vyhrožoval zabitím a podpálením karavanu. Rekreantky se ale nezalekly. Agresora přemohli a zahnali do lesa. K události došlo v kempu u Horní Plané. Přivolaní policisté následně za pomoci služebního psa muže nalezli v chatové oblasti Karlovy Dvory. Zadržený putoval na záchytku a po jeho vystřízlivění se bude zodpovídat trestného činu nebezpečné vyhrožování.
1: No a ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes, o čem ta tedy píše.
2: U jezera Medard na Sokolovsku se včera rozjela dlouho očekávaná stavba. Slavnostním poklepáním na základní kámen začaly práce na 13 kilometrů dlouhé asfaltové stezce, která jezero jednou celé obepne. Poprvé se po ní lidé projdou na podzim 2027. Za projektem stojí skupina Sokolovská uhelná a Suas Group, které chtějí z bývalého hnědouhelného lomu udělat moderní místo pro sport, rekreaci a odpočinek. Stavba vzniká převážně z evropských dotací z programu Spravedlivá transformace, zaměřeného na obnovu regionů postižených těžbou uhlí. Podle informací Mladé fronty nová stezka zpřístupní i dosud hůře schůdná místa a volný přístup k vodě zůstane zachován po celém obvodu jezera. Dělníci nyní pracují na severní části okruhu a budují napojení od Svatavy a Habartova. Na jižní břeh se přesunou letos na podzim.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas, je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak ráno a dopoledne čekejme většinou skoro jasnou oblohu, kolem poledne a během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět začne vyjasňovat. Denní maxima dosáhnou na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme do 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a piozátěž ta je dnes mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: písničkou Růže zpěvačka Lucie Vondráčková a vaším ranním společníkem a průvodcem pátečním ránem je Český rozhlas a vězte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz, kde se dočtete čerstvé zprávy a informace z našeho regionu a další. Dívám se na hodiny, za 10 minut bude 8 hodin, na tento čas pro vás chystáme další čerstvé zprávy a protože je pátek, tak si odpoledne po 13. hodině nenechte ujít naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A oba nám teď řeknou, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Dnešní téma... Nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Horním Slavkově na Sokolovsku se uskuteční pietní akce k úctění památky politických vězňů. Trávu v sadu u pražské silnice v Karlových Varech znovu spásejí ovce. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří na něj tisíce lidí z Česka i zahraničí. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Slavnostní shromáždění k uctění politických vězňů se dnes uskuteční v Horním Slavkově na Sokolovsku. Jak město informuje na svém webu, pietní akt položení květin u památníku na Slavkovském hřbitově začne ve 14 hodin. Symbolický hrob je jedním ze zastavení každoročních setkání politických vězňů, organizovaných Konfederací politických vězňů pod názvem Jáchymovské peklo. V 16 hodin pak budou položeny květiny i u rudé věži smrti v Ostrově na Karlovarsku. Do ovocného sadu u pražské silnice v Karlových Varech Hůrkách se znovu vrátily ovce. Město si je zapůjčilo od soukromého hospodáře. I letos tak zvířata nahradí klasické sekačky, které nebyly ekonomicky výhodné, říká mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: Pomáhají se spásání trávy v místě, kde rostou odrůdy třešní a višní. Pastva je pro tento prostor šetrnější než sekání technikou a zároveň podporuje přirozenější způsob péče o sad.
4: Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
6: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
4: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
7: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
8: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
9: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
8: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Počasí.
4: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr nebo východních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Se silnějším provozem a mírným zdržením počítejte v Karlových Varech v ulici Kapitána Jaroše, Bezručově a Sokolovské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Minuty po 8 hodině a dobré ráno ve znamení muziky a informací pokračuje dál. Určitě se podíváme do Západočeského divadla v Chebu, které zve dnes večer na muzikál Tucí. Podrobnosti k představení nabídneme už za pár minut. No a s dnešní rubrikou Co v učebnicích nebylo, se vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci a průvodcem nám bude Martin Písařík hned po písničce od Pavla Bobka a také slovenské skupiny No Name. Tak ať máte prýma den spolu s Českým rozhlasem.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii.

0: Mor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S písničkou od americké zpěvačky a herečky Barbry Streisand jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Josef Cink. Vítám vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí dnes máme očekávat v Karlovarském kraji?
2: Tak čeká nás dnes v celku pěkný den, bez srážek, čeká nás dopoledne, bude tedy ještě slunečno, jasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se pak začne vyvíjet trošku takové té kupovité oblačnosti s tím denním chodem, z toho může

0: odpoledních hodinách polojasno, přechodně až oblačno, ale později odpoledne a večer se tato oblačnost tím denním vývojem pak bude zase opět rozpadat a obloha se nám bude v těch večerních hodinách postupně vyjasňovat. No a teploty dnes budou zhruba o nějaké 3-4 stupínky vyšší oproti těm včerejším. Ty nejvyšší denní dnes vystoupí na celkem příjemných 21 až 24 stupňů v tisíci metrech na horách, tam nás čekají maxima kolem 17. No a vítr ten dnes bude pouze slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tak dnes nás tedy čeká krásný slunečný den. Ještě vás poprosím o předpověď počasí na víkend. Ten už by měl přinést takřka letní teploty, je to tak?
0: Bude se nám oteplovat, ano, je to tak, provázet nás budou tedy letní teploty, k tomu bude převažovat slunečné počasí. Pouze v neděli odpoledne může být té oblačnosti trošku více, navíc v neděli se k nám pravděpodobně nasune pás saharského písku a obloha může nést takový šedavě špinavý zákal. Každopádně teploty budou příjemné, ty nejnižší noční většinou mezi 12 až 8, no a nejvyšší denní v sobotu 24-27, no a v neděli pak 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji a přeji pohodový pátek a krásný víkend. Naslyšenou.
0: Díky. Hezký den. Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak já doufám, že se vám i dnes krásně poslouchá. Ladíte rádio vašeho kraje a teď pojďme na skok do Chebu. Diváci v Chebu totiž uvidí dnes večer úspěšný muzikál Tucí. Vznikl podle slavné komedie režiséra Sydneyho Pollacka s Dustinem Hoffmanem v titulní roli. Příběh problematického herce, který se rozhodne zkusit štěstí a získat roli v konkurzu v převlečení za ženu, připravilo Západočeské divadlo v Chebu, a to ve spolupráci s Karlovarskou činohrou a Big Bandem Karlovy Vary. Na jedné ze zkoušek natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Čím to, že padla volba právě na Tucí?
2: Je to můj oblíbený film. Když jsem si všiml, že existuje už i muzikálová verze, tak jsem hnedka pátral po tom, jaká je to hudba. Načež jsem zjistil, že to je hudba Davida Jazbeka. On dělal už třeba Ženy na pokraji nervového zhroucení, které jsme tady uvedli taky jako první divadlo v Česku v roce 2016. Teď jsme zase první divadlo v Česku, které uvádí Tucí. Takže jako dobrá hudba, dobrá předloha. Má to dobrou příležitost pro nejenom představitele té hlavní role, ale vlastně i všechny ty role kolem. A je to prostě zábavná věc.
1: Poznamenává Zdeněk Bartoš.
3: Dnes večer na Fox News ukázalo se, že hvězda muzikálové Broadwaye není dáma.
4: Ovšem světově prostulý muzikál bychom nemohli dělat, kdyby ho někdo nenašel, nepřeložil, nesehnal autorská práva, nesehnal obsazení a ještě to nezrežíroval. To všechno dělá Zdeněk Bartoš.
1: Doplňuje dramaturgině Petra Richter-Kohutová. A není to tak trochu taky režisérský sen? Té inscenace jsou na jednu stranu taneční čísla s velkými gesty a na druhou jsou tam polohy úplně jemné, citlivé, kdy ten hlavní hrdina se nepřevlékl z legrace za ženu, ale řeší tam poměrně vážné existenční otázky.
2: No ano, máte pravdu, to jsem si nadělil ke svému 20. výročí působení v Západočeském divadle v Chebu.
1: Pojďme ještě k hlavní dvojroli Michaela Dorseyho a Doroty Michaelsové. Vy jste zvolili Petra Strenáčika, který je známou muzikálovou osobností, je vidět v muzikálech Jesus Christ Superstar, Drákula, a zároveň ale jste dali šanci i Janu Firlovi.
2: Hany Firla byl první dokonce, protože to je člověk, který spolupracuje s naším divadlem 7 let, ale protože má spoustu závazků jinde, tak jsme hledali ještě alternaci a poštěstilo se nám, že se uvolil Peter.
5: Diváci uvidí také například Vivien Machkovou, a to v roli Julie, do které se hlavní hrdina zamiluje, nebo Pavlu Janišovou a Jiřího Švece jako herečku Sandy a spolubydlícího Jeffa. Sám Petr Strenáček přiznává, že hrát a zpívat v mužské a hlavně v ženské roli a zůstat v obou uvěřitelný je náročné. K dispozici měl i hlasovou poradkyni. Ze spolupráce se Západočeským divadlem je nadšený a na jevišti je to vidět.
6: Takže ne. Nemám problém se všemi muži, pouze s tebou.
7: Jistý chytrák řekl, že když chce člověk udělat dobrý divadlo, byl to Emil František Burian, říkal nahlas potichu, rychle, pomalu, a tahle role má to už obsažený. Ona je občas rychlá, občas hlasitá, občas potichá a dělá se to super.
5: Slyšet je živě i karlovarský Big Band. No a důležitou roli bude mít i láska k divadlu spojená s tvrdou prací. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj podpoří dobrovolné hasiče v regionu. Na dotacích rozdělí víc než 15 milionů korun, které jednotky využijí na modernizaci vybavení nebo na zvýšení odbornosti jejich členů, například na získání řidičských oprávnění skupiny C pro členy zásahových týmů. V Habartově na Sokolovsku dokončují skauti další etapu výstavby nové klubovny. Základní kámen nového objektu položili skauti a zástupci města před 2 roky. Projekt podpořila evropská dotace i Karlovarský kraj. Klubovna by měla být hotová v červnu. Před tržnicí v Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy. Přijedou například zelenáři s pestrým sortimentem jarní sadby a chybět nebudou ani oblíbení pěstitelé z Loun. Prodej začíná v 9 hodin a končí s vyprodáním zásob. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě. 53. ročník rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na Českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci zhlédnou exhibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. A dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 21 se v úseku Vojtanov na Chebsku Mariánské Lázně provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Zpevněná krajnice je uzavřená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, naše ranní vysílání v kalendáři 22. května, pátek, a na dnešek připadá Mezinárodní den biologické rozmanitosti neboli Světový den biodiverzity. A máte-li ve svém okolí Emila, tak mu nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Emil je mužské křestní jméno latinského původu a vykládá se jako soupeřící, soutěžící, horlivý anebo pracovitý. Tak pro Emily tu máme nachystanou pěknou kovbojskou písničku a už za 5 minut otevřeme soutěž, tak buďte s námi, je 8:30 a 3 minuty.

0: Po celé 3,5 minuty nám dělala společnost hudební skupina Rangers neboli Plavci a v dnešní soutěži vás pozveme do Sokolova na festival Sokolovský dostavník a ke vstupenkám ještě připojíme postup do nedělního slosování v rámci naší týdenní soutěže o poukaz na 2x green fee na golf do Mariánských Lázní. Tak pojďte si zpestřit pátek soutěží a doufejme i výhrou. Naše telefonní číslo je 221 55 37 37. Městský dům kultury Sokolov zve na tradiční folkový a country festival Sokolovský dostavník. V sobotu 30. května od 14 hodin, tak v areálu loděnice Dronte v jižním lomu Sokolov vystoupí Honza Nedvěd mladší, také Kamelot nebo například Pavlína Jíšová a band. A pro děti bude připraveno indiánské městečko. Nabízíme v dnešní soutěži dvě vstupenky a k nim přidáváme ještě postupové místo. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18-jamkové hřiště Royal Golf klubu Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už svou 121. golfovou sezónu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu a my po celý tento týden soutěžíme o 2x green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně zodpovíte dnešní soutěžní otázku, tak postoupíte do závěrečného losování a to proběhne tuto neděli 24. května v odpoledním vysílání. No a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak hodně štěstí soutěžícím, ještě jednou připomínám kontakt. Je to číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Dana z Lubence.
0: Zdravím do Lubence. Tak paní Dano, právě dnes, 22. května, si připomínáme narození francouzského šansoniéra arménského původu, zpěváka a herce Charlesa Aznavoura. Dožil se 94 let. Vybavíte si Charlesa Aznavoura, paní Dano?
1: Určitě.
0: Dobře. Tak já připomenu, že hrál nebo vystupoval v několika desítkách filmů, složil přes 1000 písniček, zpíval v několika jazycích a je označován za francouzského Franka Sinatru, často zpíval o lásce. A odkaz na Aznavoura najdeme i v písničce, kterou naspívala naše zpěvačka Marta Kubišová s textem A přeď dolů na náš dvůr, stůj tam, jak sám Aznavour. Stůj a zpívej mi, kdo má koho rád, já tebe jistě, ty mě snad. No a my se vás, paní Dano, ptáme na název písničky Marty Kubišové, v níž tedy najdeme odkaz právě na tohoto francouzského šanzoniéra. Budete vědět nebo dáme možnosti?
1: No, radši možnosti.
0: Radši možnosti. Dobře, tak snad vám to pomůže. Vyberte tedy, zda je to píseň za A. Modlitba pro Martu, nebo za B, časy se mění, anebo za C, Depeše.
1: Za C.
0: Za C, Depeše. Ano, je to ona. Máte pravdu, paní Dano, je to píseň Depeše, která vznikla v roce 1966. Hudbu složil Karel Svoboda, text napsal Ivo Rožek. Je to ta písnička, přesně ta, od Marty Kubišové, na kterou jsem se ptala. Takže vyhráváte, postupujete do slosování, vyhráváte vstupenky na festival Sokolovský dostavník, takže ode mě gratulace, hezký pátek.
1: Děkuju mu.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladí nejen uši, ale i duši. Krásná Sambario a italský zpěvák Drupy na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a dnes nás čeká pěkný, teplý, slunečný den a beze srážek.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou přes den dobré a biozátěž je mírná na prvním stupni. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 22. května. Minimální teplotu zaznamenala Šindelová v roce 2015 a bylo to minus 4,6 desetin stupňů Celsia. Zatímco maximální teplotu, tu nejvyšší 29,5 stupně, naměřili Karlovy Vary v roce 2016.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Na chvilku jsme v dobrém ránu obuli boty toulaví a přiblížili se k 9. hodině. Spolu s ní na vás čekají další zprávy, včetně informací z našeho regionu, a vy v nich uslyšíte například o tom, že krajský úřad Karlovarského kraje chystá na zítřek den otevřených dveří a připravil sportovní a kulturní program. Tak si počkejte na podrobnosti ve zprávách s Lenkou Polákovou. No a po nich pak otevře dopolední vysílání Stanislav Jurík. Tak užijte si tedy hezky pátek, pozor, víkend bude horký, skoro tropický, tak ať je podle vašich představ. Od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Brošková, mějte se krásně, mějte se fajn, naslyšenou.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17:00 v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinčperku nad Ohří nemají s nedostatkem lékařů problémy. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech si zítra můžou zájemci vyzkoušet řadu sportů. Americký ministr zahraničí poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Kinčperk nad Ohří má v současné době zajištěnou lékařskou péči. Ve městě jsou jak praktici, tak i oční lékař. A v červnu začne fungovat chirurgická ambulance. Přesto by ale město další doktory potřebovalo, protože ti současní už jsou většinou v seniorském věku, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Určitě by se hodil zase mladý zubař, který by převzal jednu nebo druhou ordinaci od jedné nebo druhé paní doktorky. To by se určitě hodilo a myslím si, že by se určitě hodilo i posílení praktického lékaře pro děti a mládež.
0: Krajský úřad Karlovarského kraje připravil na zítřejší den sportovní a kulturní program. Pořádá den otevřených dveří s podtitulem Pohneme krajem, který se uskuteční v areálu krajských institucí ve Dvorech. Jak říká mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková, zájemci si během jednoho dne můžou vyzkoušet řadu sportovních disciplín.
3: Budou připravená jednotlivá stanoviště s různými sporty a každý návštěvník si je může vyzkoušet. Bude to například lukostřelba, velmi oblíbený disc golf, šerm, jízda na slezském trenažéru, volejbal, florbal, box, judo, basket, hokej, badminton, orientační běh, atletika nebo taky šach.
0: Program v areálu krajského úřadu v Karlových Varech začíná zítra v 10 hodin. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejnatých.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a v Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričová, Jáchymovská a Krušnohorská. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké dopoledne, je pátek, krátce po 9. hodině, a tak budeme vařit s Mirkou Kuncmanovou. Dneska to bude recept na ořechový zákusek s ovocným želé. Napadá mě, že pokud se po ránu cítíte taky tak trochu jako želé, tak si zajďte na chatu za tatu.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: S Mirkou Kuncmanovou dnes po telefonu. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska se budeme olizovat po sladkém, ale až zas tak úplně sladké to nebude, vidíte?
2: Přesně tak. Oni ty sladké recepty přitahují posluchače nejvíce. Dneska si sice upečeme něco sladkého, ale musím předeslat, že ten dnešní moučník není v žádném případě přeslazený. Naopak je lehce pikantní, prostě má správný říz. Když se podívám na recepturu, klidně by se mohl jmenovat Sázka na 14. Nějaký starý film, stará kriminálka, to byla Sázka na 13, takže my máme dneska Sázku na 14. Ostatně to uslyšíte, až budeme recept číst. Myslím si, že si na tu 14, že jsme si sadili dobře, protože tenhle moučník je fakt velice chutný. A řekla bych, je takový neokoukaný, přitom dost jednoduchý. V receptuře uvádím, že se do těsta dává naposledy sníh z bílků. A já vám prozradím, že když je kvalt, klidně dejte vejce rovnou celá, také to jde a rozdíl v tom velký není. To jenom tak na okraj a nyní se pustíme do pečení.
1: Ano, pustíme se do pečení ořechového zákusku s ovocným želé, tak se ten recept jmenuje. A ty čtrnáctky, tedy je jich tady hodně, tak pojďme do těch surovin, Mirko, pojďme do nich.
2: No, ještě musím předeslat, že jsem vždycky uvádím teda recepturu v gramech, ano. Ale tentokrát jsem dala v dekagramech, aby ta čtrnáctka tam byla jasně teda znát. Takže si připravíme 14 deka másla, 14 deka moučkového cukru, 14 deka mletých ořechů nebo mandlí, 14 deka měkkého tvarohu, 14 deka hladké nebo polo.

0: 14 deka moučkového cukru, 14 deka mletých ořechů nebo mandlí, 14 deka měkkého tvarohu, 14 deka hladké nebo polohrubé mouky. Potom ještě 2 kávové lžičky prášku do pečiva, 4 vejce a špetku soli do bílků. Pak ještě potřebujeme 40 deka pikantního džemu, eventuálně nějaký oblíbený krém nebo ušlehaná smetana, čokoláda a tak dále. A potřebujeme i další surovinu, a to je tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy. Tím jsme u surovin skončili a teď už tedy k postupu.
1: Nejdříve utřeme máslo s cukrem, potom postupně přidáváme žloutky a dobře našleháme. Když hmota zbělá, přidáme měkký tvaroh a opět šleháme. Poté vmícháme mouku promíchanou s práškem do pečiva a mleté ořechy. Naposledy vmícháme sníh z bílku. Těsto nalijeme do tukem vymazané a hrubou moukou vysypané formy nebo pekáčku. Můžeme však formu vyložit pečícím papírem, v tom případě vymazání a vysypání odpadá. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 160 stupních Celsia zhruba 35 minut. Samozřejmě, že to záleží na použité troubě. Upečený korpus necháme vychladnout, pak ho vyklopíme a na úplně studený namažeme ovocné želé, které připravíme tak, že džem rozehřejeme, chvíli za stálého míchání povaříme a ještě teplý nalijeme na povrch moučníku. Po jeho vychladnutí se vytvoří lesklé želé. Celý povrch můžeme ještě dozdobit podle své fantazie, buď některým oblíbeným krémem, ušlehanou smetanou, čokoládou, ořechy a podobně. Jak je patrné z obrázku na našem webu, tak já jsem ho ozdobila vlastně jako dort. Mm-hmm. Ta celková doba přípravy je asi 2 hodiny. No a z tohoto množství máme jeden celkem velký moučník.
0: To si myslím, pro návštěvu nebo ke kávě po obědě, proč ne? Ořechový zákusek s ovocným želé jsme dnes připravili pod vedením Mirky Kuncmanové. Docela dobrý tip na víkend a já za ně moc děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a těším se na příště.
0: Příští pátek, nashledanou.
1: Nashledanou. Hey.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Lubomír Lipský a Josef Hlinomas jsou u lékaře.
2: Já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
3: Já koukám, no. Havárie, co?
2: No něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
3: Co to máte? To jsou pilule nějaký?
2: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
3: A na co máte tu žlutou piluli?
2: To je právě ten oběd.
3: Vy jste labužník?
2: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
3: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
2: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
3: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
2: No a kdy to bylo, kdy jste měl delirium, ne?
3: Ne. Hned, když jsem se narodil.
2: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
3: Tak.
2: Ale tak je důležitá střídmost.
3: Tak.
2: Ve stravě a hlavně v pití střídmost.
3: O čeho máte ten červený nos?
2: Jo. Milý pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
3: Koukejme, a že vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
2: Ta porad polehává.
3: Ne, nemocná?
2: Ne, lína.
3: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
2: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
3: A zkoušel jste to počítat před spaním?
2: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
3: A teprve pak jste usnul?
2: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
3: to je.
4: Kolik vás tu ještě je?
3: Dobrý den, sestřičko.
4: Dobrý.
3: Vlastně sestro.
4: Vám něco chybí?
3: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
4: Chybí vám něco?
2: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
4: A jak je starý?
2: 160 let.
4: To je on?
3: Já nejsem dolar.
4: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
3: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
4: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
3: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
4: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
3: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
4: To je on?
2: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
4: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
2: No,
4: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
2: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
4: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
3: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je na se.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Symbolicky poklepem začala v Plzni na Valše stavba nové mateřské školy. Kdy bude školka hotová, i to se od nás dozvíte už za chvíli. A na co se klepalo? No, to taky.
1: Tipy pro volný čas.
0: V muzeích a galeriích se koná 22. ročník festivalu muzejních nocí. Komentované prohlídky, tvořivé dílny, zábavné hry, programy pro děti a hudební vystoupení začínají obvykle od 16 hodin, potrvají až do 23. hodiny. Zavítat můžete třeba do Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni, do Muzea Loutek, Pivovarského muzea nebo do Muzea Českého rozhlasu Plzeň. Horská synagoga Hartmanice zve na oslavu 20. výročí otevření muzea soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Začíná ve 13 hodin a součástí oslav je i koncert hudební skupiny Voice and Heart. V prostorách jízdárny ve Světcích u Tachova vás čeká večer plný emocí, fantazie a originální hudby recitál Malý princ v podání Jana Ciny. Tam začíná v 19 hodin. Propojuje hudbu a slovo v poetickém zpracování slavného příběhu. Začínají sušické slavnosti, bohatý program můžete navštívit od 14 hodin na náměstí v Sušici, vystoupí mateřské a základní školy, v 17.30 zahrají Bosanoha, Marpo a ve 22.45 zakončí páteční večer kapela Už jsme doma. Západočeské divadlo v Chebu má na programu představení Tucí, muzikál podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem v režii Zdeňka Bartoše začne v 19 hodin. Městské divadlo v Mariánských Lázních zve na Roztančené divadlo, vystoupení žáků tanečního oboru základní umělecké školy Friderika Chopina Mariánské Lázně začne v 16 hodin. A hrad Wildštejn láká od 19 hodin na koncert kapely Čechomor. Kde dneska hraje Žalman a spol? Netuším. Teď hraje nám, tady, na vlnách rádia vašeho kraje. Divoký horský tymián. Hezké dopoledne.

0: Plzeňská městská část Valcha se po letech dočká vlastní mateřské školy. Nejpozději od roku 2029 by měla nabídnout přes 70 míst. A protože bude celá ze dřeva, odehrál se i symbolický poklep na základní trám.
1: Protože se jedná o dřevostavbu, i samotný symbolický poklep se nesl v duchu dřeva. Zástupci investora i zhotovitele se chopili celodřevěných kladívek a stavbu symbolicky zahájili poklepem na dřevěný trám. Odpočítávání se ujal primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
2: Je to třetí školka, je to školka, která je po újezdě, krásná dřevostavba. Mezitím jsme začali stavět školku v Liticích, děláme celou řadu vlastně skupin, kde děti můžeme vychovávat ve spolupráci s obvody, takže koncepce rozhodně dokládáme infrastrukturu do těch lokalit, kde se rozrůstá populace.
3: 3, 2, 1...
1: Slavnostní zahájení stavby nové mateřské školy v Plzni Valše se zájmem sledovala z nedalekého dětského hřiště také paní Jana s dětmi.
4: Pro lidi z okolí, tak si myslím, že si přilepší, protože budou mít další prostor, kam dávat své děti.
1: Nová školka na Valše bude jednopodlažní dřevostavbou se zatravněnou střechou. Popisuje podobu nové školky první místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Pavel Šrámek z Pirátů.
5: Bude to opravdu moderní, kulatá dřevostavba.
1: Hlavní stavební práce na nové školce na Valše začnou symbolicky na Mezinárodní den dětí 1. června. Pokračuje ředitel zhotovitelské firmy Palis Jaromír Eisman.
6: Převezmeme staveniště, začneme dělat skrývku. Od pondělka 1. června začínáme kopat.
1: Kdy by se děti mohly v nové školce na Valše sejít poprvé, přibližuje starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z hnutí ANO.
7: Reálný nejhorší odhad je školní rok 28-29, ten úplně nejprogresivnější je školní rok 27-28. Školka by měla stát okolo 100 milionů, dělíme se s městem.
1: Dodává David Procházka. Od září 2028 by novou mateřskou školu v Plzni na Valše mohlo navštěvovat přes 70 dětí ve 3 třídách. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Jestli dobře počítám, tak dneska je to na den přesně 30 let, kdy měl premiéru první ze série akčních filmů s Tomem Cruisem v hlavní roli. Ano, tušíte správně, Mission Impossible. No, další výročí přibydou v našem vysílání už za chvíli. Zase.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky o prátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

Jirtu Bartošovou v dopoledním programu Za chvilku střídá Elton John. Já jen řeknu, kdo bude hostem dnešní humoriády. Bude to herec Pavel Nový, který to bude hostem mezi 16. a 17. hodinou a pomůže vám vybírat a nabízet scénky a ukázky z pořadů. No a před námi je 10. hodina, další host přijde po 10. Je to Patrik Keller. Kdo to je a co dělá, dozvíte se hned po zprávách.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Březová na Sokolovsku začala budovat 10 malometrážních bytů. Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté extáze. Část u sebe měl i pražský policista. Podbořany na Ústecku ožijí letními slavnostmi a dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Březová u Sokolova začala s vestavbou 10 nových bytů do podkroví městského domu na náměstí. Radnice už předala staveniště stavební firmě. Práce budou stát téměř 25 milionů korun. Město na projekt nezískalo dotaci a zaplatí proto ze svého rozpočtu. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
2: To byla takzvaně dotace na podporované bydlení, kde byly samozřejmě podmínky. Ten člověk tam může bydlet do 35 let věku a pak ho musím vystěhovat, i když je to slušný člověk, nebo se mu zvýší příjem a já ho musím stěhovat. Vzali jsme si na to úvěr a do konce roku by mělo dojít k výstavbě 10 bytů.
1: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Podbořany na Ústecku ožijí letními slavnostmi, jak za kulturní dům informoval Karel Fiala. Dvoudenní maraton hudby se uskuteční na náměstí TG Masaryka od 19. června. Návštěvníky čekají koncerty kapel i známých interpretů, jako je například rocková formace Jamaron, Jan Kalousek a band nebo Berenika Kohoutová. Součástí programu budou atrakce občerstvení, beach volejbal i aktivity pro děti. Vstup na akci je zdarma. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
3: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
4: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Patrik Kellery pracuje jako policista a ve volném čase se věnuje dějinám bezpečnostních sborů. Dlouhodobě se zabývá jižním Plzeňskem. Nejen o knížce Stíny Kasiovická si s ním budeme povídat už za chvilku. Přesuneme se v čase k práci mužů zákona v letech 1918 až 1939.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: 10 hodin a 10 minut, vítáme dnešního dopoledního hosta rádia vašeho kraje a je jím nepomucký policista Patrik Keller. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jsem rád, že jste přišel, že se můžeme povídat o vaší práci, ale nikoli práci policisty, ale spíš historik, abych tak řekl. Cítíte se jako historik, mě tak napadá?
1: Spíš poučený laik, asi bude přesnější.
0: Poučený laik, dobře, to se budu pamatovat, takže máme tady poučeného laika, který pracuje tady u policejního sboru v Nepomuku, je to tak?
1: Je to tak.
0: A vás zajímá historie policejních sborů nebo mužů zákona, dá se říct?
1: Je to tak, já jsem se původně věnoval německé armádě a policii na jižním Plzeňsku, odtud jsem se přesunul tak nějak protektorátu Čechy a Morava a odtud už byl jen krok vlastně k bezpečnostním složkám. Navíc sám jsem policista a praděda byl četník, takže ten vztah je tam takový kombinovan.
0: Zažil jste pradědu?
1: Ne, zažil, ale 2 roky, takže vlastně se bohužel nepamatuju.
0: Takže to máte v rodině, máte to nějak v genech, dá se říct.
1: Doufám, že jo.
0: Nebudu se ptát na to, co konkrétně vykonáváte u nepomucké policie, ale spíš jak jste se dostal k té historii jako takové. Člověk musí hodně zdrojovat asi. Asi se hodně pátrat a věnovat času pátrání v archivech. Představuju se to správně?
1: Je to tak, ale je tam i nějaká terénní práce, protože musí člověk dopátrávat i příbuzné těch četníků, potom během války příbuzné obětí nacistické okupace a část práce zahrnuje chození po hřbitově a hledání náhrobků a hrobů a nechávání dopisů na těch hrobech pro ty rodiny.
0: Aha, takže takhle kontaktujete, dá se říct, pozůstalé nebo potomky?
1: Je to tak.
0: Je to tak, to mě nenapadlo, že to jde přes hřbitovy. Vy jste začal knížkou, která vyšla v roce 2019.
1: Já jsem původně dělal ještě dvě knížky o Blovicku, roce 2011, 2012, ale to byla taková práce amatérská nadšeného studenta.
0: Takže jste začínal už jako nadšený student, no ale vážnosti to tedy dobralo až tedy v tom možná roce 2019 knížkou, kterou jsme tady také zmiňovali v našem vysílání. Jenom připomeňte, o co šlo.
1: Jmenovala se Zelená hora v sevření smrti hlavů a popisovala protektorát Čechy a Morava na Nepomucku.
0: Co se tam psalo objevného, na co jste přišel tu knihu?
1: Vlastně jsem přišel na to, že ten život těch lidí byl do značné míry stále stejný, i když omezen vlastně tím okupačním režimem a hlavně se tam našlo spoustu lidí, kteří byli zapojeni v odboji a úplně jako vymizeli z paměti.
0: Ta knížka vznikala strašně dlouho, jestli se dobře pamatuji.
1: Vznikala 7 let.
0: 7 let. A má 800 stran.
1: Je to tak.
0: Jak se jí dařilo potom, co jste jí vydal v roce 2019?
1: Vím, že se dařilo dobře a nedávno jsem byl s nakladatelem a říkal mi, že se v podstatě knihy, které u něj byly na skladě, byly vyprodány a už zůstaly některé knihy, které jsou v knihkupectví v současné době. Takže řekl bych, že ten náklad je rozprodán.
0: Jenom mi vysvětlete, proč Smrtihlav v názvu?
1: Protože na Zelené hoře, která je vlastně jako středobodem té publikace nebo toho kraje, sídly během války jednotky SS a ty mě ve znaku Smrtihlava, takže proto ten název byl takový.
0: Když zrovna

0: 50.
1: Takže malinko užší.
0: Můj vedoucí v práci mi řekl, že menší, ale já jsem pak říkal, že ještě budou dva díly, takže se nemusí bát.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, protože ona má jedničku v názvu, takže to bude trilogie.
0: Bude to trilogie nakonec.
1: Řekněte mi název té knížky.
0: Název je Stíny Kasievicka a podtitul je O mužích zákona, lidských neštěstích a dějných zvratech v letech 1918 až 1939.
1: A právě o tomto období a této knížce si budeme s Patrikem Kellerem dneska povídat. Už za chvilku.

0: díl knížky s názvem Stíny Kasejovicka je, jak se říká, venku. Napsal ji praporčík Patrik Keller, náš dnešní dopolední host. Proč zrovna Kasejovicko, Patriku?
1: Vlastně to byla náhoda, protože já jsem úplně zpracoval to Nepomucko a tehdy mě Dana Matějovská oslovila s přednáškou o Nepomucku v Kasejovicích. Pak jsme se domluvili na několika dalších přednáškách a já jsem vedl témata z Kasejovic. A takhle se našel vlastně památník četnické stanice Kasejovice, který je velmi dobře napsaný. A říkal jsem si tedy, že by to byla věc, která by asi stála za zpracování.
0: Mm-hmm. Ta knížka vznikala taky poměrně dlouho, vy jste ji psal pár let, pak vlastně byla poměrně dlouho ve výrobě, jste mi tady říkal během písničky, ale Kasejovicko asi jako takové, to může oslovit čtenáře, kteří jsou z místa, nebo kteří jsou z jižního Plzeňska. To je váš cíl?
1: Určitě osloví to lidi z regionu, ale protože vlastně třetina knihy jsou životopisy těch četníků,

0: Česku. A oni sloužili na území celé republiky tehdejší, tak tam lezne čtenář i příběhy z Železného Brodu, z Rožmitálska, nebo i ze Slovenska.
1: Tady se píše v tom textu o té knížce, že to je o mužích zákona, lidských neštěstích a dějných zvratech. Lidská neštěstí jakého typu, prosím?
0: Jednak samozřejmě oběti trestných činů, a samozřejmě potom živelní katastrofy, úmrtí, požáry, to všechno vlastně kniha zaznamenává.
1: Mm-hmm. Můžete říct nějaký příklad, třeba kde jste přišel k jakému pramenu, k jaké události, o které se tam píše v té knížce?
0: Oni jsou tam jako i úsměvné historky, protože tam v Kasavicích docházelo ke potýkání mezi příslušníky Římskokatolické církve a Československé církve, kdy zhruba to město bylo rozděleno na půl. A docházelo třeba k situacím, kdy manželé přešli ke Československé církvi, následně při poslední pomazání se ale ta manželka vrátila zpátky ke katolíkům a řešilo se, kdo by vlastně provádět pohřeb. Mm-hmm. Nakonec teda místní farář děkan Hille zařídil pohřeb po katolicku, ale byla obava z toho, aby vlastně nedošlo k narušení toho pohřbu. Takže si Hille nechal povolat četnickou asistenci a četnický kordon vlastně bránil hřbitov, aby ten pohřeb mohl proběhnout. A ti protestanté v té době čekali v hospodě, protože ještě neměli svůj kostel. A když pohřeb proběhl a kordon odešel, tak oni doběhli na ten hřbitov a chtějí tu rakev vytáhnout, že ji pohřbí sami. A to se jim teda pochopitelně nezdařilo, takže nakonec tam skončilo to u nějakého plameného projevu či Římu. Takže i takové věci se tam najít.
1: No, a to přijdete jen tak, jak si k této historce, že se o ní někde píše v nějakém archivu nebo v nějakém deníku?
0: Tohle je konkrétně z farní kroniky kasavické.
1: Farní kronika. To je taky docela dobrý zdroj.
0: Farní kroniky jsou zajímavé v tom, že tak trošku unikaly pohledu cenzorů, zejména třeba za války, takže zatímco obecní kroniky musely být odevzdány v roce 1940 do zemského archivu, tak farní kroniky zůstávaly a ten dohled nebyl úplně takový, takže kolika ty faráři jsou tam dost otevření, samozřejmě záleželo, kdo to v tu chvíli psal.
1: To mi ještě řekněte, když se řekne muže zákona, před 100 lety vlastně ty příhody jsou takové, 100 let staré, kdybyste měl srovnat tu práci tehdejších četníků a dnešních policistů.
0: Jsou tam věci, které jsou stejné, jsou věci, které jsou rozdílné. Ty kriminalistické metody, které oni používali, jsou totožné, co máme my dneska. My máme dneska navíc jenom DNA ve své podstatě. Jinak oni všechno znali, mechanoskopy, balistiku, trasologii, to všechno oni znali. Samozřejmě nebyla tam mobilita toho obyvatelstva, takže ten četní perfektní místní znalost. Zatímco dneska samozřejmě má každý auto, dojíždí do práce, tak ta fluktuace těch lidí v tom území je podstatně větší. A co se týče skladby těch trestných činů, tak řekl bych, to vlastně podoba dnešku, samozřejmě dneska máme online kriminalitu, ale na druhou stranu oni tam třeba tenkrát měli falešné podobní prodejce, což kniha taky zmiňuje, kteří nabízejí zboží. Takže se asi stejné.
1: Takže některé případy se vlastně shodují i se současností.
0: Některé by se mohly odehrát i dneska.
1: No věda. Tak jsme se dopátrali i toho, že mají dnešní v uvozovkách četníci podobnou práci jako ti tehdejší. Jaké máte ohlasy na tu knížku? To mě zajímá.
0: Zatím kladné. Zatím si nikdo nestěžoval, když to přeženu, ale samozřejmě trošku jsem se bál, protože je to regionální a ti pachatelé, kteří si píše, jsou taky z toho regionu a ty rodiny tam dodnes žijí, takže jednu rodinu jsem šel dopředu trošku varovat, že tam té rodině to není úplně valné a to byl takový zlodějský gang, ale paní mi řekla, že to v rodině ví a že jsou s tím jako v srozumění.
1: Jsou s tím smíření.
0: Je to tak.
1: Tak konec konců je to historie rodu. Patrik Keller zůstává naším hostem. Za chvilku ještě pokračujeme.

0: Nepomucký policista Patrik Keller bude ještě chvilku naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o historii policejních sborů mužů zákona, lidských neštěstích, příbězích z let 1918-1939 na Kasajovicku. Ta knížka Stíny Kasajovicka, první díl v závorce, už je pokřtěná. Na tom křtu, koukal jsem na fotky, se snad hrálo i nějaké divadlo?
1: Je to tak, je to tak. Lidé z divadla Orel, ochotníci, tam se hrájí scénku, která se skutečně stala v Kasajovicích v 20. letech a zpestřili tak ten křest.
0: Mm-hmm. Měl jste nějakou hned zpětnou od lidí, kteří přišli na ten křest se podívat?
1: Měl jsem zpětnou vazbu a dokonce mě tam kontaktoval příbuzný člověka, po kterém já pátrám, který ve své podstatě přežil Terezín, ale po návratu z Terezína zemřel na skleněný tyfus. A ten mě tam vyhledal a že syn tohle nešťastníka, to jsme domluveni jako na nějakém osobním setkání a na pátrání po jeho osudu.
0: Vypadá to, že budete psát dál.
1: Píšu dál.
0: Dostaneme se k tomu. Řekněte mi obecně, čím to je, že lidé tak prahnou po těch true crime, jak se teď říká, ty kriminální případy, které se různě natáčí na podcasty a dělají se reportáže o tom, co se stalo, jak to bylo třeba drastické a krvavé a tak dál. Skutečně lidé tolik prahnou po kriminálních případech z minulosti?
1: Já si myslím, že jo. A myslím si, to je jaká touha jako po dobrodružství, možná po násilí a je to i takový tabu, o kterém se třeba nemluví, že samozřejmě ty policejní věci jsou uzavřené do sebe, je to takový uzavřený svět, i ten četnický, i ten policejní, a je to taková jako snaha těch lidí nahlédnout za oponu toho, jak to probíhá.
0: Do zákulisí, to slova. Píšete další díly, když to je první díl, tak říkáte, že to bude trilogie. Už máte alespoň rozepsaný druhý, nebo děláte něco jiného?
1: Původně to totiž vznikalo jako jedna kniha, ale nějak se to rozrostlo. Takže v podstatě z toho druhého, třetího dílu je napsáno třeba 80%. Ale ještě to nějakou dobu samozřejmě zabere.
0: Ale vy píšete ještě něco dalšího, já to vím.
1: Ještě píšu padlé četníky a policisty z Plzeňska, kteří zahynuli v květnu 1945. A je to rukopis, který je teďka těsně před dokončením, takže pak až projde korekturou a sazbou, tak myslím si, že třeba v horizontu 2 let by mohl vít.
0: Mm-hmm. To znamená, že pátráte po konkrétních osobách, které padly v květnu 45 a byly z policejních sborů.
1: Je to tak, je to tak. Jsou tam 3 osudy vlastně četníků a policistů, kteří zahynuli přímo na Plzeňsku, a pak je tam 6 rodáků, kteří padli, 5 jich padlo v Praze a jeden byl zavražděn na Vysočině.
0: Aha, jak jste na ně přišel?
1: U těch místních, co zahynuli v místě, se dá pátrat v místních archivech a kronikách a zdrojích. U těch rodáků je to komplikované, protože existují samozřejmě dílčí seznamy, ale neobsahují místo narození. Takže já jsem dopátral 6 rodáků, ale nemohu určitě říct, že to jsou všichni.
0: Mm-hmm. Jak moc vám psaní knížek komplikuje policejní práci, to mě zajímá.
1: Naštěstí ne, já píšu doma po večerech a teď mám malé dítě, tak teď, když dítě spí, tak píšu.
0: Čekáte, až usne.
1: Je to tak.
0: Dobrá, tak užijeme, co píšete, co chystáte a vlastně můžeme jen posluchače nasměrovat třeba na internet, aby se podívali na vaši knížku. Tedy Stíny Kasajovicka stačí napsat do nějakého vyhledávače?
1: Jo, přesně tak, napíšte do vyhledávače a vyskočí vám knihkupectví, kde se knížka dá sehnat.
0: Je to pěkná bichle. Sice má méně stran než ta první, ale to vůbec nevadí. V každém případě moc děkuji za vaše vyprávění a držím palce při dalším pátrání a při vašem dalším psaní.
1: Děkuji, hezký den.
0: Naším hostem byl Patrik Keller.

0: sexo sem gelo.
1: Těžařské stroje a vlaky naplněné hnědým uhlím. Tak vypadalo před desítkami let okolí obce Svatava na Sokolovsku. Dnes na stejném místě vzniká nová krajina, která postupně nahrazuje bývalé povrchové doly. U jednoho z nich začala výstavba moderní víceúčelové cyklostezky.
2: Tak já, když jsem sem přišel poprvé, tak de facto já byl malej kluk, já jsem tady ve Svatavě vyrost. Když člověk sem přišel, tak opravdu viděl těžební stroje, jezdili tady vlaky, které to uhlí dopravovali. My jsme to vnímali jako součástí Svatavy, ale samozřejmě prašnost tady byla velká.
3: Říká nezávislý starosta Svatavy, nejbližší obce k jezeru Medard, Radek Burda. To znamená, že na rozdíl od tohoto pohledu do přírody, tak tady tehdy bujel průmysl.
2: Byla to vlastně jedna z největších pracovních příležitostí v obci.
4: Právě v místech někdejší rozervané důlní krajiny je v současné době jezero Medard. A právě tady teď začíná i stavba nové víceúčelové stezky.
5: Vycházíme, že toto je jedna vlastně první fáze, která odstartovává proměnu toho regionu a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionální proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích tímto regionem.
4: Vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a Suas Group, které do stezky investují více než 650 milionů korun. Projekt podpořil také operační program Spravedlivá transformace. Přímo totiž souvisí s rekultivací oblasti postižené důlní těžbou. Právě na části tohoto území vzniklo před 10 roky jezero Medard.
5: Myslím, že tady najdou oblibu a už nachází aktivity v těch jiných vodních sportech, jako je kite, windsurfing, paddleboardy a tak dále. Takže to je jedno z důvodů, vlastně, kterým by měl startovat využití toho území a přivést zázemí právě pro tyto atypické volnočasové vodní sporty.
4: Následující měsíce budou pro okolí jezera Medard znamenat proměnu stávající dočasné cesty ve víceúčelovou stezku doplněnou zázemím, sítí parkovišť a informačních center. Pokračuje Karel Složil, který zastupuje zhotovitelské firmy.
6: Dáme jí pořádný základ, bude z asfaltu a bude opravdu sloužit pro cyklisty, pro bruslaře, pro běžce. Samozřejmě nebude přístupná autům, ale bude taková plnohodnotná, tak aby mohla být využívána ke všem těmhletěm účelům.
3: Bude to na vás klást nějaké výjimečné nároky v souvislosti s kvalitou životního prostředí, kvalitou vody nebo prostě starým důlním dílem?
6: Ta cyklostezka bude mít celkem 13 kilometrů, takže za mě největší výzva je ta logistika samotná, to, jak obrovské to jezero je a jak dlouhá ta stezka má být.
4: Nová cesta má být hotová příští rok na podzim. Povede kolem území, kde se v minulosti vytěžilo přes 200 milionů tun uhlí k výrobě tepla a elektrické energie. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Přes Robinsona už za chvilku přistupujeme k dalšímu dnešnímu dopolednímu tématu. Je to docela překvapivé téma, už za chvíli totiž zamíříme do plzeňské akvatery a připomeneme zítřejší Mezinárodní den želv. Tedy neměl jsem tušení, že nějaký takový mezinárodní den existuje. Tak za chvilku už podrobnosti, ale teď něco opravdu velmi pěkného a povedeného, co nehrajeme příliš často. Rozeznávám Richard Miller.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Ještě 7,5 minuty a bude 11 hodin. Na zítřek připadá Mezinárodní den želv. A právě jedna z želv je zvířetem, které je po nejdelší dobu obyvatelem plzeňské zoo. Vidět ji můžete v akvateře na Palackého náměstí, kde chovají tři druhy želv. Hned vpravo vedle vstupních dveří mají velkou expozici Jižní Ameriky.
1: Je to matamata třásnitá a matamata orinocká, bizární tvorové, nikdy se jim taky říká živoucí fosíly, úžasný krky mají, víte, takový ty třásně nebo záhyby. Podobně vypadaly ty želvy před těma miliony lety. Se můžeme přesunout od těch matamat na protější stranu. Tohle to teda byly akvatický želvy, vodní, a tady máme zástupce suchozemských želv, želvy paprščitý z ostrova Madagaskar. Jsou jedny z nejkrásnějších, ale zároveň i nejohroženějších želv. Bohužel se s nima často obchoduje, takže vlastně jsou zařazený mezi ohrožený živočichy. Má žlutou kresbu na krunýři, každý to zvíře má jinou typickou kresbu, takže každý exemplář potom je nafocený a má svoji takovou jakoby občanku.
2: S želvami v plzeňské akvateře nás seznamuje chovatel Jiří Doksanský. Kolika let se matamaty a želvy paprsčité obvykle dožívají?
1: Ta naše matamata je vlastně vůbec nejdéle chované, nepřetržitě chované zvíře v zoo Plzeň. Přišla v 60. letech minulého století. Na té fotce, co vidíte u dveří, je vyfocená, už přišla poměrně velká, takže jí může být klidně 70, ale možná i 80 let.
2: A to je která z nich tady, když se vrátíme?
1: Je trošku ta světlejší nebo trošku menší. Nedávno jsme určili vlastně, že se jedná o jiný specifický druh, který se dříve nerozlišoval, je to matamata orinocká.
2: Je menší, ale přitom přišla velká. Jaké velikosti dorůstají tyto želvy?
1: Má zhruba ten karapax, to znamená krunýř kolem půl metru, s tou hlavou mají třeba 80 cm. Hlava je velice mohutná a nejde zastrčit jako u ostatních želv do krunýře.
2: A želvy paprsčité budou jak velké?
1: Přišli v roce 2005-2006 zhruba pětiletý, takže dospělí, už jsou dospělí ty zvířata, ale samozřejmě můžou se dožít daleko vyššího věku, do těch 80, možná 100 let.
2: Už růst nebudou?
1: To je finální velikost, ten karapax kolem 50 čísel, 5-6 kilo, víc už nevyrostou prostě.
2: Odkud jsem do akvatery želvy, které teď pozorujeme, přišly? Vy už jste naznačil, že zrovna ty želvy paprsčité jsou předmětem zájmu pašeráků zvířat?
1: Ano, ano, přesně tak. Přišly jako zabavený pašerákům želvy, které přišly na letiště, tam jim je zabavili a přišly k nám do záchranného centra jako konfiskát.
2: Právě Mezinárodní den želv je tady i proto, aby upozornil na ohrožení těchto vzácných a nádherných živočichů.
1: Snažíme se upozorňovat, říkat, že želvy v přírodě jsou hodně ohrožený díky tomu, že se s nimi obchoduje, co se týče hlavně konzumace. Další teda dovoz je kvůli chovatelským účelům, protože ta želva paprsčitá je hodně atraktivní a tím je ceněná.
2: Nejenom na želvy se do plzeňské akvatery můžete přijít podívat každý den od 10 do 19 hodin. Z Plzně Soňa Weitzbachrová, Český rozhlas.
0: Denně můžete v akvateře v Plzni zažít komentované krmení zvířat. Pokud vás zajímají speciálně želvy, jste zváni každý čtvrtek od 16 hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Lidé Březové u Sokolova diskutovali se starostou o plánované výstavbě 3 větrných elektráren v Lobzech. Bečovská botanická zahrada dnes slaví den biodiverzity s bohatým programem a bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Obyvatelé Březové u Sokolova mají obavy z plánované stavby 3 větrných elektráren v místní části Lobzy. Na veřejné besedě se starostou upozorňovali hlavně na možný dopad projektu na krajinu a životní prostředí. Podle vedení města chce investor elektrárny postavit na soukromých pozemcích. Radnice proto uspořádala setkání, kde by mohli lidé pokládat dotazy a vyjádřit své připomínky. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
2: Lokalita u Lobzů je na hraně chráněné krajinné oblasti, ale je to lokalita, kde vlastně chce stavět soukromý investor. Větrné elektrárny mají svůj význam, ale ne zrovna u nás, kde se nám nelíbí to, že by zasahovali do našeho slavkovského lesa.
1: Odbor životního prostředí krajského úřadu už v minulosti záměr investora dvakrát zamítl. Botanická zahrada v Bečově na Teplou na Karlovarsku slaví Světový den biodiverzity speciálním programem, jak informovala kurátorka rostlinné sbírky Bečovské zahrady Petra Rubášová. Tematická poznávací stanoviště budou otevřena dnes od 14 do 17 hodin a v 16 hodin je připravena komentovaná prohlídka. V zahradě jsou také k vidění panelové výstavy, jako je například jedovatá sezóna, rok obojživelníků, motýlů, netopírů nebo rok vážek. Program je v ceně běžného vstupného. Děti a studenti do 18 let mají na akci v doprovodu dospělého vstup zdarma. Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík Radiožurnálu řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5 000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4 000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník na to Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 1/21 u obce Trstěnice na Chebsku. S opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké dopoledne i teď po 11. hodině jsme rádi vašimi společníky, máme pátek a to znamená, že chystáme předpověď počasí na celý nadcházející víkend. Stane se tak ve vysílání už za nějakých pár minut, jen co dohraje dospívá Xindl X a taky Petr Spálený. No a co nás čeká dál ještě do dnešního poledne, třeba babské rady o citronové šťávě a taky místopis západních Čech, dneska téma Dobřany.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: počasí.
1: Jo, přátelé, povídání o víkendovém počasí začneme pátkem a je to velmi příjemné povídání na celé nadcházející dny. Dneska zůstane polojasno, odpoledne bude přechodně oblačno, k večeru se ale znovu vyjasní a nejvyšší teploty dosáhnou odpoledne 22 až 25 stupňů Celsia, na horách bude 18 až 21 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý vítr nebo východník směrů, rostlové podmínky dobré, biopředpověď jednička, tedy mírná zátěž. Jak to vypadá se sobotou? Bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, tedy úplně stejně jako dnes. Jenom teploty budou vyšší. Ty nejvyšší dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré. No a neděle to je další slunečný den s letními teplotami. Zpočátku bude jasno, odpoledne a večer polojasno až oblačno a ojediněle se na severu regionu mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10, nejvyšší denní pak 26 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Ještě je tu komentář meteorologa s upozorněním, že v neděli se nad naše území pravděpodobně dostane saharský prach a obloha tak může mít šedavý až zakalený vzhled. A maximální teploty budou záviset také na jeho koncentraci. Tolik o počasí na nadcházející víkend, ať se vám závěr týdne vydaří.

Unikátní kamenný most se třemi oblouky přes řeku Radbuzu, kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše. Nejen to stojí za pozornost v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Vydejte se tam s námi už za pár chvil v rubrice Místopis západních Čech.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: A s tímhle naším seriálem dneska zamíříme do města na jižním Plzeňsku. Název mu dala místní Dobrá voda a půda. Najdeme v něm i historický kamenný most se třemi oblouky přes řeku Radbuzu. Ano, jsme v Dobřanech. Detaily o teorii původu názvu města řekla kolegyni Anděle Blaškové, kronikářka Dobřan.
2: Název Dobřany souvisí s tím, že obec založili Slované, kteří se tady na místě usadili kvůli úrodné půdě a věnovali se zemědělství. Ta příhodnost místa dala Dobřanům jméno, dala jméno té původně slovanské osadě. Uvádí se, že to byla ves takzvaných Dobřanů, kteří tady právě hospodařili na té půdě a vodě, která je zabezpečena řekou Radbuzou. Doklady jsou o tom, že to bylo již před první zmínkou o Dobřanech. To znamená, že naše město se řadí k nejstarším historickým sídlům na Plzeňsku.
3: Vysvětluje kronikářka Miroslava Palkosková původ vzniku názvu města. První písemná zmínka o Dobřanech je z roku 1243, kdy náleželi Závišovi z Dobřan.
2: Záviš zde vlastnil samostatný statek a jeho syn Jan z Dobřan pak proměnil dřívější osadu před rokem 1259 v podanské městečko s tržním centrem pro široké okolí. K právům města náleželo vedle trhů a opevnění také vaření piva a samospráva. Od roku 1282 pak Dobřany spadaly pod Chotěšovský klášter.
3: Mezi pamětihodnosti města se řadí například kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše.
2: Původně gotický kostel svatého Mikuláše byl přestavěn v letech 1756 až 58, a to v barokním slohu. Samostatnou stavbou vedle tohoto farního kostela na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je zvonice a ta byla postavena v letech 1694 až 1700. Dnes se v té zvonici nacházejí tři zvony a věžní hodiny a je zpřístupněna veřejnosti.
3: V Dobřanech je unikátní také kamenný most se třemi oblouky přes řeku Radbuzu, který se nachází v místě raně středověkého brodu.
2: Jeho původ není úplně jasný a v písemných pramenech je doložen od poloviny 16. století. Most byl v období baroka opraven a byla na něm umístěna socha svatého Jana Nepomuckého. Současná verze sochy byla vytvořena sochařem Jaroslavem Šindelářem a na most byla osazena v prosinci roku 2023.
3: Ve městě fungují různé spolky, ať už třeba sportovní, kulturní a zájmové.
2: Myslivecký a včelařský spolek, rybářský spolek, klub seniorů a nepostradatelný je sbor dobrovolných hasičů. Tady si dovolím připomenout, že v červnu v letošním roce slaví dobrovolní hasiči 90 let od svého založení.
3: Mezi významné akce města patří třeba červnové svatovítské slavnosti a Dobřanská pouť. V září pak hudební festival Radbuza Fest. V říjnu poté Dobřanské posvícení a havelské řemeslné trhy. Pod Dobřany patří také vesnice Šlovice a Vodní újezd. Z Dobřan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Česká skupina YouTube 8 minut po půl 12. na vlnách rádia vašeho kraje. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se nakonec stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
1: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
5: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
1: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
1: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
1: Tatínek, rozhodně tatínek, ale samo si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
1: děkuji.
6: Nejlepší.
1: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat. To znamená, plynovou páčku posunete úplně dopředu.
1: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
1: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
3: Jdete brzdový pedál.
2: Výborně. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
5: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
5: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
1: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
5: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
1: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo. A
5: budete mu nějak říkat?
1: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
5: Nejvíc nadšenej z celý rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
5: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
5: Splněnej sen, jarní.
7: Jo.
5: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání traktůrku najdete na našem webu.
8: Velká jarní soutěž.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary.

Citron, voda a minuta času. Babské rady vás naučí ranní rituál, který povzbudí vaše trávení i zajistí svěží vzhled. Už za chvilku.

0: Babské rady.
1: Citronová šťáva s vodou patří k jedněm z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Obyvatelé Kinčperku nad Ohří mají opět lékárnu. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech si zítra můžou zájemci vyzkoušet řadu sportů. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. V Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku otevřeli lékárnu. Obyvatelé na ní čekali přes 3 roky. Vznikla v bývalém obchodním centru a její vybavení zaplatilo město. Jak říká nezávislý starosta Marek Matoušek, upravit prostory nebylo jednoduché.
3: Předtím to byly prostory bývalé masny a uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, je to samostatný požární prostor, takže všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý. Takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
2: Za vybudování lékárny zaplatil Kinčperk nad Ohří téměř 6 milionů korun. Krajský úřad Karlovarského kraje připravil na zítřejší den sportovní a kulturní program. Pořádá den otevřených dveří s podtitulem Pohneme krajem, který se uskuteční v areálu krajských institucí ve Dvorech. Jak říká mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková, zájemci si během jednoho dne můžou vyzkoušet řadu sportovních disciplín.
4: Budou připravena jednotlivá stanoviště s různými sporty a každý návštěvník si je může vyzkoušet. Bude to například lukostřelba, velmi oblíbený disc golf, šerm, jízda na slezském trenažéru, volejbal, florbal, box, judo, basket, hokej, badminton, orientační běh, atletika nebo taky šach.
2: Program v areálu krajského úřadu v Karlových Varech začíná zítra v 10 hodin. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
5: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
5: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
7: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
5: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí. Informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast hlásí taky Ukrajina.
1: Sport.
2: Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přibývání krupovité oblačnosti, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 v Trstěnicích na Chebsku se poblíž kostela došetřuje dopravní nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
8: Pěkný dobrý den. Ani v pátek 22. května 2026 nebudou chybět písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to pořad, ve kterém plníme vaše písemná a telefonická hudební přání. Tak k uvedenému datu připomenu, že svátek dnes slaví Emil a Rita, no a že spojení do tohoto pořadu je stále stejné. studio.vary@rozhlas.cz je e-mailová adresa, a nebo telefonujte na linku 221 55 37 37. Telefony budu přijímat do 13. hodiny. Věřím, že splním i to vaše hudební přání právě v našem předvíkendovém vysílání. U mikrofonu pátečního programu je Petr Čimpra. Přeju pěkný den a pohodový poslech. Na úvod Olga Lounová.

0: Zpívat svět.
1: Memento Mori, Olga Lounová dospívala ve 12 hodin 9,5 minuty. Tady je předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a do písniček pro vás nám teď telefonuje Míra ze Sokolova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Tato písnička by patřila všem, kdo tvoří takové úžasné rádio Karlovy Vary. Takže i vám, pane redaktore, pak všem vašim věrným posluchačům, i tím novým, a jmenovitě bych chtěl popřát krásný sluneční den svojí lásce Julce ze Sokolova a přítelkyni mojí mámě Anče z Ostrova. Mm-hmm.
1: Dobře, a koho jste vybral? Jakou písničku teď uslyšíme?
2: Je to písnička a pohádky. Konec je to pohádková písnička od Kamila Střihasky a Lucie Bílé.
1: Tak děkuju, písnička už zní. Naslyšenou, pěkný den.
2: Taky, naslyšenou.

0: Lucii Bílou Kamila Střihavku vybral do našeho pořadu Míra ze Sokolova, kterého interpreta a kterou písničku teď uslyšíme, tak to už nám ve vysílání řekne Pavel, který telefonuje z Mariánských Lázní. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás, zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary při tomto krásném dní slunečném. Chtěl bych popřát k svátku Janě z Mariánských Lázní. Tento svátek má neděli 24. května a přeji hodně zdraví, lásky a štěstí a chtěl bych zahrát písničku od pana Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. Děkuji pěkně a zdravím všechny ještě jednou.
0: Není zač, vybral jste Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. Hrajeme pro Janu, kterou jste oslovil v našem vysílání a my jsme za to rádi. Tak pěkný pátek a hezký víkend. Naslyšenou.
1: I vám, i všem. Děkuji.

0: Písničky pro vás je pořad, který ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary naladíte každý den v pravidelném čase mezi 12. a 13. hodinou a vy nám píšete buď na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo v daném čase telefonujete na linku 221 55 37 37, stejně jako paní Anna z Ostrova, kterou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla, jak jsme se domluvili, Petra Stalinho milovanýho a vděkuju Mírovi ze Sokola, že mi nechal zahrát, že na mě myslí. Já jsem kámoška s jeho maminkou. No a pak bych chtěla Olince, Alence, Mírovi z Dolců, Luce Holice, kamarádovi Vaškovi, Alici a manželovi, no a vám taky.
0: Dobře, tak zdravíme vás do Ostrova, paní Ano, vybrala jste opět vašeho oblíbeného Petra Spáleného a písnička Peggy. Naslyšenou, pěkný den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty páteční posloucháte ve 12 hodin a 25 minut a jestli se nic nezměnilo, tak teď uslyšíme tedy za malou chvíli Jaromíra Nohavicu. To by měl potvrdit Josef z Horního Slavkova, který telefonuje do našeho předvíkendového vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Rádio a vás celý kolektiv, máme pro vás taky. A dneska, když máme takový pěkný počasí, tak si máme toho Nohavicu na pořád a bylo by to pro Standu z Dolčů, Jardu do Hranic, Hanzi do Němec, pro mé sestry, pro vás, pro celý studio. A zdravím všechny, ať se vám daří a zase někdy naslyšeno.
1: A vy už jste to zmínil, písnička na pořád, Jaromír Nohavica. My děkujeme za zavolání, naslyšenou, pěkný den a hezký víkend.
2: A podobně.
3: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu, jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: 12 hodin 31,5 minuty u mikrofonu pátečního vysílání. Petr Čimpera, napsal nám Matyáš z Karlových Varů, který chce nechat zahrát písničku, kterou už slyšíte znít, Olympic, slzy tvý mámy, a je to pro Kateřinu. Kačko, víš, proč hraju tuhle písničku? Mám tě moc rád a ty dobře víš, co se skrývá za tímto hudebním vzkazem. Matyáš z Karlových Varů, plníme i tohle přání. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: I tohle hudební přání jsme splnili ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je pátek 22. května 2026. Telefonoval mi pan Ruda z Libavského údolí. Chtěl by slyšet interpretku francouzskou šanzoniérku Mireille Mathieu z písní Acropolis Adieu. A je to jeho oblíbená, kterou posílá všem našim posluchačům a já jsem slíbil, že pana Rudu také pozdravím a že tu písničku pošleme především jemu do Libavského údolí, tak přejeme krásné páteční odpoledne a pane Rudo, hrajeme i pro vás. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty páteční jsou s vámi ve 12 hodin 43 minut. Do našeho pořadu nám teď telefonuje paní Miloslava Schodová. Přeji vám pěkný den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, pěkný den vám i všem posluchačům. Já bych dnes chtěla poslat písničku s přáním paní Aničce Mendějové, která dnes slaví své narozeniny. Aničko, já ti přeju, já i Zdeněk, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Hele, a ať ty sedmičky, ať nám přinesou jenom to nejlepší, když mají být šťastný. A určitě se připojuje i tvoje sestra Erika. A vám, pane redaktore, moc krát děkuji a ty si to, Aničko, pěkně užij.
1: Tak vybrala jste Janu Chládkovou, Neptej se, tady je jedna narozeninová písnička. Naslyšenou, pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Tak to byla Jana Chládková. My teď splníme další telefonické přání. Já už v našem vysílání vítám Danu z Chebu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Dano, vy jste si přála Freddieho Mercuryho, je to tak?
1: Ano.
0: Je to velký hit, který naspíval s operní pěvkyní Montserrat Caballé. A písnička se jmenuje Barcelona. Komu budeme hrát? Pro vás, pro vaše přátele, pro někoho blízkého?
1: Ne, pro někoho konkrétního, pro všechny lidi, kteří poslouchají, pro vás, pro mě. Já už jsem ji strašně dlouho neslyšela, tuhle písničku.
0: Výborně.
1: Ona se běžně v rádiu moc nehraje, tak...
0: Vám uděláme radost tímhle songem na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Děkujeme za zavolání. Hezké páteční odpoledne, příjemný víkend a naslyšenou.
1: Vám taky děkuju pěkně. Naschledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty páteční už za malou chvíli vystřídají aktuální zprávy s Hanou Zubkovou, ale my stihneme splnit ještě jedno písemné přání. Je od Petra, který nám napsal, že by si přál slyšet nějakou novinku od skupiny Pet Shop Boys. No Petře, není to úplně jednoduché, protože my nejsme Hit Radio, takže nic úplně nového pro vás dnes nevyberu, ale samozřejmě, že zahrajeme na vaše přání. It's a Sin je písnička, kterou myslím, že vám uděláme radost. Je to písnička pro vaše kamarády do jedné firmy v Boru, jen tak pro radost, a Petr ještě píše, že jsme skvělé rádio. Díky za to. Tak tady je další hudební přání, za malou chvíli zprávy. My se uslyšíme chvilku po 14. hodině v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Příjemný poslech.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Mariánské Lázně získaly stavební povolení na rekonstrukci bývalé tržnice. Český rozhlas Plzeň zve na muzejní noc, nabídne prohlídky studií i malý hudební koncert. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záškrt, jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. A dnes čekejte polojasno, přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Mariánské Lázně pokračují v přípravě úprav bývalé tržnice v centru města. Na přestavbu zanedbané lokality v klidovou zónu aktuálně získaly stavební povolení. Stávající uzavřené prodejní pavilony by měly v budoucnu nahradit desítky parkovacích míst spojených s odpočinkovou zónou. Novou podobu území přibližuje starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO.
3: Několik desítek parkovacích míst a zóna oddechu nebo zóna klidu s nějakým vodním prvkem, tak aby jsme zkomfortnili vlastně jak parkování v centru města, ale aby tam byly i prvky vlastně, kde si můžou, když to řeknu, děti vyblbnout třeba právě s tím vodním prvkem a kde se bude dát posedět a dát si třeba zmrzlinu.
2: Projekt připravil architekt Martin Kropáč, který se podílí například na vzniku nového koncertního sálu pro Janáčkovu filharmonii v Ostravě. Prohlídky studií i muzea nabídne i letos Český rozhlas Plzeň během Národního festivalu muzejních nocí. První prohlídka začne dnes v budově rozhlasu na náměstí Míru v 17 hodin. Budou celkem 4 a po každé návštěvníky provede někdo jiný, říká jeden z průvodců, moderátor Stanislav Jurík.
4: Okruhy nás, průvodců, budou stejné, ale každý to pojme trochu jinak. Někdo z pohledu historie, někdo z pohledu natáčení filmu Vlny, to bude pan ředitel, někdo z pohledu svého jediného pořadu, který tu vysílal, a to je Jirka Hofreiter a jeho Láry Fáry.
2: Prohlídky si je možné dopředu zarezervovat v recepci Českého rozhlasu Plzeň. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
5: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Sport. Kristýna Napoláová je po prvním kole golfového turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na první příčky ztrácí 3 rány. Počasí. Dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
6: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejtomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
7: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
6: co?
7: že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
6: O pocitech.
7: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
6: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
7: Ano.
6: Takže o ztrátě čichu.
7: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
6: Že prostě necítí.
7: Ano.
6: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte. Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem holt blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: A zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod

0: člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je kyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
1: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
0: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování nosu.
1: Někomu se to po čase a velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: No, proč?
1: A je tam šance na to? Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, no. Ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítilo.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativně, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán mluví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím,
1: to
0: tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: a najednou stolice nepáchne, nepříjemně
0: a nakonec to prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tvoně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, o telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice, no, do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no,
2: takže jakoby pod kontrolou,
1: ano,
2: se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla.
1: Aha.
2: Na kybernetickém noži a operace,
1: aha,
2: v podstatě je nemožná, protože,
1: aha,
2: je to na nepřístupném,
1: místě, jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost plné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych radila kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku.
0: A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Vždycky,
0: když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven, a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: Jo, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím, vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A, tak omlouváme se. A není důvod.
1: My děkujeme moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: Chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Hranicích u Aše se stěhuje knihovna na novou adresu. Muzeum Karlovy Vary dnes pořádá muzejně vědecko-policejní noc. Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Městská knihovna v Hranicích u Aše se přestěhuje do nového sídla. Umístěná bude na hlavním náměstí ve zrekonstruovaném domě z první poloviny 20. století. Před časem ho koupila radnice a v posledním roce ho přestavila na víceúčelové společenské centrum. Podle nezávislé místostarostky Pavly Hoškové by se mohl modernizovaný areál postupně stát vyhledávaným turistickým cílem.
2: Nejvíc cením propojení knihovny, muzeíčka, kavárny, toho, že vlastně tady vzniká opravdu kreativní centrum, které bude skutečným centrem pro setkávání lidí, jak těch místních, tak turistů. Myslím si, že to určitě i zvedne počet turistů, ale takové té zdravé turistiky v našem městě.
0: V neděli 24. května představí zázemí nového společenského centra architekti a stavebníci při mimořádných komentovaných prohlídkách. Muzeum Karlovy Vary dnes večer pořádá muzejně vědecko-policejní noc. Program začne v 18 hodin v hlavní budově muzea. Návštěvníci si vyzkouší práci s roboty, virtuální realitu, 3D tisk nebo kriminalistickou hru Vykradený trezor. Do akce se zapojí taky zámecká věž, kde budou lidé sestavovat rozvod minerální vody do lázeňských domů nebo pomáhat s léčbou lázeňského pacienta. Program připravili i Císařské lázně. Pokračuje ředitelka muzea Dominika Kožešníková.
3: Je připravena prohlídka Císařských lázní zdarma a v 19.30 tam proběhne přednáška s povolením zatýkat. Bude přednášet brigádní generál Martin Baláš ze výslužby, je to bývalý elitní policista a vyšetřovatel, a moderovat bude Štěpán Javůrek.
0: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
4: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
0: Šéfka úřadu vlády Bárta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Bývalého slovenského poslance a exprimátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentů slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil čtyřletou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu zařídil svému známému zmírnění trestu. Sport. Pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách totiž naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů a dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia. Na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé. Jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Zadní Chodov a Trstěnice na Chebsku je z důvodu opravy zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den. V předvíkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná páteční dobré odpoledne. Je 14 hodin a 5 minut. Máme 22. května. Dnes se s rubrikou Co v učebnicích nebylo vypravíme do zvířecí říše. Konkrétně za nejrychlejšími savci. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. A já vám přeji pěkné odpoledne a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A také v pátečním odpoledním vysílání pro vás máme zajímavé pozvánky, co vše dostal svět z Jáchymova. Je název přednášky Jaroslava Ochece, která začne v 16:30 v kulturním a kreativním centru v přízemí Jáchymovské radnice. V rámci muzejně vědecko-policejní noci nabídne muzeum Karlovy Vary od 18 do 22 hodin interaktivní program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistické metody nebo virtuální realitu. Podzemí v Řídla zve na mimořádné komentované prohlídky v 18, 19 a ve 20 hodin. V zámecké věži můžete strávit večer, kdy ožívá dědictví, a to díky programu využívající rozšířenou realitu. A navštívit můžete i speciální prohlídky podzemního krytu pod bazénem hotelu Thermal. Oslavy 60. výročí založení první základní školy se dnes koná v Sokolově. Až do 15 hodin si zájemci mohou prohlédnout budovy školy, setkat se s bývalými absolventy a učiteli nebo shlédnout vystoupení současných žáků. Od 19 hodin pak proběhne v Sokolovském městském domě kultury výroční ples. Karlovarská hvězdárna láká hned na dvě komentované prohlídky, během nich se seznámíte jak s historií objektu, tak i se současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu pak přiblíží pořad Magie karlovarské krajiny. Prohlídky začínají v 17:17 a v 19:19. Městské divadlo v Mariánských Lázních zve na roztančené divadlo. Vystoupení žáků tanečního oboru základní umělecké školy Friderika Chopina Mariánské Lázně začne v 16 hodin. Jazzový podvečer připravila Karlovarská krajská knihovna v pobočce na Lidické ulici. Od 17 hodin si můžete přijít poslechnout skladby norského saxofonisty Jana Garbareka nebo Iena Balamiho v doprovodu kytaristy Robiho Lufta. Zámek Valeč nabízí od 17 hodin přednášku Zubři v Doupovských horách. Dalibor Dostál a Eliška Kolomazníková přiblíží to, jak budou zubři v Doupovských horách pomáhat s obnovou a zachováním biologické rozmanitosti. V galerii Domu Chopin v Mariánských Lázních v 18 hodin slavnostně zahájí retrospektivní výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů československé inscenované fotografie Miroš Volíka. Západočeské divadlo v Chebu má na programu představení Tucí, muzikál podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem v režii Zdeňka Bartoše začne v 19 hodin. Klub Paderewski v Karlovarské Husovce od 7:30 večer ožije putovním cirkusem Zdeňka Sláby. Poezii a prózu věčného uličníka, noblesního karlovarského hrabala Zdeňka Sláby přednesou členové Karlovarského divadla Studia D3 Martin Cirkl a Vladimír Kalný. Na kytaru je doprovodí Michal Fejt. No a hrad Wildštejn láká od 19 hodin na koncert kapely Čechomor. Tak taková byla naše předvíkendová velmi pestrá nabídka zajímavých akcí Tipy pro volný čas s datem 22. května. Je z čeho vybírat, přejeme dobrou zábavu. Teď je 14:27, nabízím skupinu Bee Gees. Příjemný poslech, hezké odpoledne.

0: To byla Ilona Čáková hudebně v našem pátečním odpoledním vysílání. Teď 3:45 jste ve společnosti Dobrého odpoledne. Hrad Zéberk v Ostrohu na Chebsku láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Výlet si ale mohou zpestřit také naučnou stezkou, která přibližuje historii obce, osidlování podhradí, rozvoj řemesel i přírodní zajímavosti zdejší krajiny. Redaktorce Janě Strejčkové ji představil její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Zéberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Zéberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Zéberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je ekofarma Zéberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
2: Naučná stezka nabízí 5 tematicky rozdílných okruhů. Nejkratší trasa kolem hradu měří 800 metrů, nejdelší má přes 4 kilometry. Díky nenáročnému terénu jsou všechny vhodné i pro rodiny s dětmi. Z Ostrohu na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A ještě jedno rozhlasové tržiště v tomto týdnu otevíráme právě teď ve 14 hodin a 45 minut v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit, právě teď telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. A pokud váš inzerát zazní v našem vysílání, následně ho pak uvedeme také v našem audioarchivu, takže pokud se k němu chtějí vrátit naši poslouchy, sluchači mají možnost i touto cestou, ale teď aktuálně telefonujte do našeho odpoledního vysílání na zmiňované telefonní číslo. Je tu první inzerát, vítejte ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, já bych koupila dopisní známky pro začínajícího sběratele a dále celou prostě sbírku gramofonových desek. Vše na plzeňském čísle 721 761 834, znovu opakuji kontakt, 721 761 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den i víkend.
2: Pak tak já vás poprosím, bylo to, ano, že koupíte dopisní známky, je to tak, říkám?
3: Ano, že je koupím.
2: Výborně, také další záležitost, to byly ty gramofonové desky, vše na telefonním čísle 721 761 834 na konci.
3: Přesně tak, děkujeme,
2: naslyšenou.
3: Tak
2: to byl první inzerát našeho pátečního rozhlasového tržiště. Pokud chcete i vy inzerovat, telefonujte na linku 221 55 37 37. Já jenom připomenu, že rozhlasové tržiště v našem vysílání nabízíme každý všední den chvilku před 15. hodinou. Tak dnes jeden inzerát, další v pondělním odpoledním vysílání.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V Chodově na Sokolovsku bude stát nová kaple. V Nejtku ode dneška znovu promítá kino po rekonstrukci. Více než 7000 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Chodov na Sokolovsku podepsal s římskokatolickou farností memorandum o přípravě nové kaple ve farní zahradě. Objekt bude sloužit nejenom věřícím, ale všem obyvatelům města. Součástí nové budovy bude společenská místnost a dvě garzoniéry. Společné využití nového objektu v Chodově by podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba představovalo nový způsob spolupráce.
7: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
5: Stavbu kaple za asi 12 milionů korun by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje dnešním potřebám. Kino v Nejtku je ode dneška znovu v provozu. Kvůli modernizaci bylo několik měsíců zavřené. Vylepšení technického vybavení stálo více než 3 miliony korun a část nákladů zaplatí dotace ze Státního fondu audiovize, říká místostarostka Pavlína Švarcová z Volby pro kraj.
8: My jsme vlastně prvně museli investovat do té technické části toho kina, takže investovali jsme do projektoru, investovali jsme do zvuku, pořizovali jsme vlastně nové plátno a dostali jsme vlastně v tomhle směru naše kino na úroveň srovnatelných okolí.
5: Kino v Nejtku začalo promítat v roce 1920. První větší modernizace byla v 80. letech minulého století. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu za asi 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
9: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Počasí.
5: V noci a zítra čekejte jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Hezký dobrý den vám všem, kteří nás posloucháte, ať už jste kdekoliv. Teď informace o čase 15 hodin a 5 minut. Jsme rádi, že jste i před víkendem ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se nejvíce líbil v roce 2021 posluchačům. Tentokrát nám ho připraví herečka a naše kolegyně Naďa Konvalinková. Podrobnosti prozradíme už za chvíli. Hezké odpoledne a klidný poslech.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin, 11,5 minuty čas, kdy posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. Nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů, herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Patrik Rozihnal se za ní vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřímám.
3: Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom, už jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. Teda, to bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou a můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého, něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmu.
1: No, já jsem se rozhlasově.
4: To taky.
0: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Teď je 15 hodin a 26 minut, čas na páteční soutěž v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Soutěžit můžete opět na naší studiové lince 221 55 37 37. A o co dnes hrajete? Dvě vstupenky do klubu nezávislé kultury Divan v Chebu, kde je v sobotu 30. května od 19 hodin na programu koncert s názvem Pokoj číslo 26, tedy písně legendárního zpěváka Petra Nováka v provedení herce a zpěváka Petra Baťka. No a pokud dnes vyhrajete, zaradíme vás do velkého slosování. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18. jamkové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už svoji 121. golfovou sezónu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu. Po celý tento týden tak soutěžíme o dvakrát green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného slosování, které proběhne v neděli 24. května v odpoledním vysílání a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak telefonujte na zmiňované číslo a moje soutěžní otázka se bude týkat zpěváka Petra Nováka. První volající na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo s námi bude soutěžit?
1: Jiřina
0: z Ostrova. Paní Jiřina, držím palce. Jak už jsem zmínil, moje otázka se týká zpěváka Petra Nováka, jeho písně bude interpretovat herec a zpěvák Petr Batěk, a to 30. května od 19 hodin v nezávislém klubu kultury Divan v Chebu. A vy u toho můžete být, pakliže víte, za kterou českou herečku se Petr Novák oženil v roce 1984. Byl to úspěšný zpěv.
1: Ano. No, máte tam možnosti?
0: Ano, máme možnosti. Já. Tak dobře, tak vybírejte. Za A byla to Eva Trejtnarová. Za B Eva Klepáčová. Ne. Za C Eva Jakoubková. Za D
1: Eva Jakoubková.
0: Za D Eva Vejmělková. Říkáte za
1: Jakoubková.
0: C Eva Jakoubková. Tak Eva Trejtnarová se provdala za úspěšného houslového virtuoza Václava Hudečka. Eva Klepáčová, pro zajímavost, byla manželkou Josefa Zímy, zpěváka herce Josefa Zímy, ale správná varianta je C. Eva Jakoubková, gratulujeme. Takže my vám blahopřejeme, paní Jiřino, vyhrála jste ty dvě vstupenky, o kterých jsme hovořili, a také vás zařazujeme do slosování o dvakrát green fee na královském hřišti Royal Golf Club Mariánské Lázně. Tak gratuluji, zůstaňte ještě na telefonu.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Věra Špinárová hudebně v našem pátečním odpoledním vysílání. Teď je 7 minut po 15:30. Aktuálně nabídneme teď příspěvek do našeho předvíkendového vysílání. Horní Slavkov u Sokolova a osada Vikmanov na Karlovarsku. Právě tam dnes začínají pietní akce připomínající utrpení politických vězňů v komunistických pracovních táborech. Úvodní část dvoudenního programu sleduje reportér Zdeněk Trnka. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den z Ostrova u Karlových Varů, kde za chvíli začne už druhá část programu lidí, kteří se sem sjeli z České republiky a také Slovenska, aby si připomněli utrpení politických vězňů pronásledovaných komunistickým režimem ve druhé polovině 20. století. Program začal ve 14 hodin v Horním Slavkově, kde byl jeden z prvních, tedy z pracovních táborů. Další pietní akt začne za chvíli tady u Rudé věže smrti v Ostrově Vikmanově. To je místo, kde museli političtí vězni třídit ručně bez ochranných pomůcek radioaktivní rudu. Později odpoledne a večer se lidé k uctění politických vězňů sejdou ještě v blízkém Ostrově, kde je připravený společenský program. Těch dnešních setkání se zatím účastní kolem 100 lidí.
0: Program pietních vzpomínkových setkání k uctění oběti komunistických lágrů má pokračovat i zítra v centru Jáchymova. Jakým způsobem?
1: Je to tak, další část programu se odehraje zítra před kostelem svatého Jáchyma u pomníku Brána ke svobodě. V 10 hodin dopoledne se tam sejdou rodiny politických vězňů, politici a další pozvaní hosté. Připravená je také duchovní promluva. Asi bych měl připomenout, že tuto dvoudenní akci pořádají členové spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo.
0: V Karlovarském kraji bude nicméně série pietních aktů takzvaného Jáchymovského pekla pokračovat i příští týden. To je asi poprvé, co se vzpomínková setkání konají hned 2 týdny po sobě. Proč to tak je?
1: Je to pravda, letos se tady v Karlovarském kraji bude vzpomínat na politické vězně skutečně 2 víkendy, 2 týdny po sobě. Je to způsobené tím, že v Konfederaci politických vězňů došlo k neshodě členské základny kvůli finančním, názorovým a dalším problémům organizace. V návaznosti na to vznikl už zmiňovaný spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo a ten se prostě rozhodl uspořádat samostatnou sérii pietních aktů dnes a zítra. Připomínka známá jako Jáchymovské peklo, ta se ale uskuteční až za týden. Tu už pořádá Konfederace politických vězňů. Mělo být o větší akci, na kterou pravděpodobně přijde i většina oficiálních hostů. A součástí programu bude i festival Řetiskárna v místech převlékárny někdejšího tábora Rovnost, který chce osud politických vězňů připomínat zejména mladší generaci.
0: V Horním Slavkově, Vikmanově a Ostrově u Karlových Varů začíná série vzpomínkových akcí k uctění obětí komunistické perzekuce v 50. letech minulého století. Událost pro odpolední vysílání přiblížil kolega redaktor Zdeněk Trnka. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak se vyrábí elektřina?
1: Dají tam trošku lávy, pak to dají do takové kůže a pak na to udělají konce.
2: Já

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Boží dar v sobotu pořádá Den otevřených lesů. Skauti v Havartově dokončují další etapu stavby nové klubovny. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, mírně zlevní benzín i nafta. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Boží dar se připojí k celorepublikové akci Den otevřených lesů. V lokalitě Myslivny připravil na zítřejší odpoledne program zaměřený na poznávání lesa, práci lesníků a myslivců i význam lesa pro člověka, krajinu a přírodu Krušných hor. Pro návštěvníky je připravená interaktivní lesní stezka s tematickými stanovišti, říká za organizátory Karel Picura.
2: Návštěvníci si můžou vyzkoušet poznávání květin, poznávání stromů, semen, štípání dříví, střelbu ze vzduchovky, pozorování dalekohledem, stopování zvířat, dílničky, malování hotnožem.
0: Den otevřených lesů začíná ve 13 hodin naproti úpravně vody Myslivny u Božího daru. Habartově dokončují skauti další etapu výstavby nové klubovny. Dokončený montovaný objekt by měly od stavební firmy převzít v první polovině června. Základní kámen nového objektu položili skauti a zástupci města před 2 roky. Projekt podpořila evropská dotace i Karlovarský kraj, říká vedoucí skautského střediska Dýmka Habartov Lukáš Cupal.
3: Jedná se o moudrou klubovnu, což je modulární projekt, za kterým stojí nadace Beneteau, a díky tomuto modulárnímu projektu můžou skauti jedno duše stavit své další klubovny, kterých je v republice nedostatek. A Habartov je výjimečný tím, že jsme první pilotní projekt, první svého druhu v republice.
0: V současné době habartovští skauti schánějí finanční prostředky na vnitřní vybavení klubovny. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Na Mount Everestu dnes zemřeli 2 Indové. Podle agentury AFP podlehli při sestupu výškové nemoci. Další informace zatím nejsou známé. Nepálská strana hory čelí silnému náporu horolezců. Od začátku jarní sezóny vystoupalo na nejvyšší horu světa přibližně 600 lidí. 5 z nich za tu dobu zemřelo. Odborníci dlouhodobě upozorňují na nadměrný počet horolezců na Mount Everestu. To vede k častému čekání a tím se zkracuje doba pro bezpečný výstup i sestup.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a na silnici 181 v úseku Svatava Královské Poříčí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
1: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
1: Dobré odpoledne.
2: Ano.
1: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
1: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
1: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli.
1: Teď
2: pár
1: už
2: týdnů.
1: Je světlo.
2: Výborně, takže světlo do vašich životů ideál
1: všem. No, tuhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě i zrno, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamávám.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně,
0: ano.
1: Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, mám taky, kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád tričku, dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prostě tě, tam se teď jako co běhalo, hrál se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako ptank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 to 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. To není.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku, a vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, u nás
2: teď jsme mluvili. Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve stále ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou.

0: uniformu. Tohle je civil.
1: Pane... pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
0: Ne.
1: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny Kal a končí písmeny Voda. Už víte, o co jde?
0: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
1: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
0: Já taky nevím.
1: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
2: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
3: Co to je?
2: Nebyl, odpovídám.
3: Byl.
2: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
3: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
2: To ti také řekli, odvodnili.
3: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
2: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
3: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já pám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
2: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
3: Moc ne.
2: Ale byl jsi tam.
3: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
2: No,
3: on na návštěvě permanentně skoro.
2: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
3: Já si to myslím.
2: No tak to ještě dobrý, dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
3: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
2: Jo, prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu, cítíš kávu?
3: Jo, to s čichem souvisí nějak?
2: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
3: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
2: Radši jdeme od toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, ještě, tak, no je... Řekneme to, co to,
1: no,
2: je. Měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, dobře. OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Oh, jste mě nepoznala? Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká káča si přeje, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k pořeku? Jako byste to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Užíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže to musel umět na paměti. Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka, televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900, tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky,
1: ano.
2: A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert, už se těším.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s umuriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl,
2: halo, halo.
1: Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia,
2: jo.
4: A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné.
7: No,
6: těšit se, já se těším
7: já
6: rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starolůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak, horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce, chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Jak,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hergo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jasali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. A ono to pak je, protože když to má naskoušení, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil čedok. Kam ty jsi jel poprvé s čedokem?
2: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky
1: zajímal.
2: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je B2BB, to je jako Bardotka. To, týden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo, halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzavřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To samý B.
1: Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak. Jsem si typnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udarnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekne.
0: Humoriáda.
3: No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Obyvatelé Kinčperku nad Ohří mají opět lékárnu. Na zámku Kinčvart budou nové výstavní prostory. Je světový den preeklampsie. Nemoc ohrožuje těhotné a může skončit předčasným porodem. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Kinčperku nad Ohří otevřeli lékárnu. Obyvatelé na ní čekali přes 3 roky. Vznikla v bývalém obchodním centru a její vybavení zaplatilo město. Jak říká nezávislý starosta Marek Matoušek, upravit prostory nebylo jednoduché.
3: Předtím to byly prostory bývalé masny a uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, je to samostatný požární prostor, takže všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý. Takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
2: Za vybudování lékárny zaplatil Kinčperk nad Ohří téměř 6 milionů korun. Zámek Kinčvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií, takzvaných daguerotypií, ale taky dalších vzácných předmětů kancléře Metternicha, říká kastelán Ondřej Cink.
4: Budou tam prezentovány některé velmi cenné exponáty, které se nám dochovaly a většina z nich nebyla dosud veřejnosti prezentována. Příkladem je asijská sbírka, numismatická sbírka, ale také antická sbírka a sbírka plastik a soch.
2: Výstava by měla být návštěvníkům otevřená na konci letošního roku a bude součástí prohlídkových okruhů. Asi u 3% nastávajících maminek v Česku se podle lékařů může rozvinout preeklampsie. Závažná těhotenská komplikace se projevuje vysokým krevním tlakem a ztrátou bílkovin v moči. Vyústit může až v předčasný porod. Odhalit ji umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se k němu ale dostanou, upozorňují gynekologové u příležitosti Světového dne preeklampsie.
5: To není povinně nabízené vyšetření, proto je velmi důležité, aby těhotná se ptala, jestli stanovení rizika preeklampsie bude provedeno.
6: Říká Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice. Ženy, kterým preeklampsie hrozí, berou od 12. týdne těhotenství malou tabletku aspirinu denně.
5: V naprosté většině se vyskytuje u žen, které byly před těhotenstvím zcela zdravé a v tom je právě její záludnost. My to nejsme schopni říct bez toho testu v prvním trimestru na stanovení jejího rizika.
6: Preventivní léčba snižuje riziko rozvoje nemoci o více než 80%. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici na Vyhlídce je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobrý den, začíná Den v kraji, přinášíme vám přehled nejdůležitějších událostí, které dnes hýbou naším regionem. Podíváme se na komunální témata kultury, ale vlastně i dění kolem vás. Od mikrofonu zdraví David Forst, přeji příjemný poslech. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. My přineseme podrobnosti. Na kraji Sokolova a obce Svatava začíná výstava nové cyklostezky. Cesta bude vznikat v místech někdejšího Hnědouhelného dolu. Dá se s jedním dolarem na den projet napříč východní Asií? To je otázka. Dá a Ivanka Sirkou s toužimi nám prozradí, jaké to je. No a první základní škola v Sokolově přesně dnes slaví 60 let od zahájení výuky. Organizátoři připravili bohatý program v podobě kvízů, kulinářské soutěže, divadelních představení, sportovních utkání nebo setkání současných i bývalých zaměstnanců školy. Podrobnosti uslyšíte také v této hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Mezi Sokolovem a Svatavou začala výstavba nové víceúčelové cyklostezky. Bude dlouhá 13 kilometrů a součástí projektu jsou parkovací místa, návštěvnická centra a hygienické zázemí. Výstavbou nové stezky začala další etapa proměny oblasti dlouhodobě postižené těžební činností. Pokračuje předseda dozorčí rady společností Sokolovská uhelná a SUAS Group Pavel Tomek.
2: Myslím, že tady najdou oblibu a už nachází aktivity v těch jiných vodních sportech, jako je skate, windsurfing, paddleboardy a tak dále.
1: Výstavba stezky má skončit příští rok na podzim. Tématu se budeme věnovat po 17:15. V Nejtku na Karlovarsku je ode dneška znovu v provozu kino. Kvůli modernizaci bylo několik měsíců zavřené. Vylepšení technického vybavení stálo více než 3 miliony korun a část nákladů zaplatí dotace ze Státního fondu audiovize. Dodává místostarostka Pavlína Švarcová z Volby pro kraj.
3: Investovali jsme do projektoru, investovali jsme do zvuku, pořizovali jsme vlastně nové plátno a dostali jsme naše kino na úroveň kin srovnatelných okolí.
1: Základní škola v ulici Pionýrů v Sokolově si letos připomíná významné jubileum. Od jejího otevření uplynulo 60 let. Na místo se dnes vypravila regionální stopařka Eva Jandáková. Podrobnosti uslyšíte před 17:45. Muzeum Karlovy Vary dnes večer pořádá muzejně vědecko-policejní noc. Program začne v 18 hodin v hlavní budově muzea. Návštěvníci si vyzkouší práci s roboty, virtuální realitu, 3D tisk nebo kriminalistickou hru Vykradený trezor. Do akce se zapojí taky zámecká věž. Velká jarní soutěž Českého rozhlasu zná svého vítěze. Posluchači z celé republiky se v průběhu dubna snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů. Reportáž z předání výhry uslyšíte už za pár minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Po celý měsíc duben se posluchači z celé České republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se ale stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, zapadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
6: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
3: Jdete prostě pedál.
2: Výborně. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr, 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: Budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšenej z celý rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
7: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Rocková babička Tina Turner se svojí písničkou v čase 17:19. Tohle je den v kraji páteční s datem 22. května. Těžařské stroje a vlaky naplněné hnědým uhlím, tak vypadalo před desítkami let okolí obce Svatava na Sokolovsku. Dnes na stejném místě vzniká nová krajina, která postupně nahrazuje bývalé povrchové doly. U jednoho z nich začala výstavba moderní víceúčelové cyklostezky.
1: Tak já, když jsem sem přišel poprvé, tak de facto já byl malej kluk, já jsem tady ve Svatavě vyrost. Když člověk sem přišel, tak opravdu viděl těžební stroje, jezdili tady vlaky, které to uhlí dopravovali. My jsme to vnímali jako součástí Svatavy, ale samozřejmě prašnost tady byla velká.
2: Říká nezávislý starosta Svatavy, nejbližší obce k jezeru Medard, Radek Burda. To znamená, že na rozdíl od tohoto pohledu do přírody, tak tady tehdy bujel průmysl.
1: Byla to vlastně jedna z největších pracovních příležitostí v obci.
3: Právě v místech někdejší rozervané důlní krajiny je v současné době jezero Medard. A právě tady teď začíná i stavba nové víceúčelové stezky.
4: Vycházíme, že toto je jedna vlastně první fáze, která odstartovává proměnu toho regionu a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionální proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích tímto regionem.
3: Vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group, které do stezky investují více než 650 milionů korun. Projekt podpořil také operační program Spravedlivá transformace. Přímo totiž souvisí s rekultivací oblasti postižené důlní těžbou. Právě na části tohoto území vzniklo před 10 roky jezero Medard.
4: Myslím, že tady najdou oblibu a už nachází aktivity v těch jiných vodních sportech, jako je kite, windsurfing, paddleboardy a tak dále. Takže to je jedno z důvodů, vlastně, kterým by měl startovat využití toho území a přivést zázemí právě pro tyto atypické volnočasové vodní sporty.
3: Následující měsíce budou pro okolí jezera Medard znamenat proměnu stávající dočasné cesty ve víceúčelovou stezku doplněnou zázemím, sítí parkovišť a informačních center. Pokračuje Karel Složil, který zastupuje zhotovitelské firmy.
5: Dáme jí pořádný základ, bude z asfaltu a bude opravdu sloužit pro cyklisty, pro bruslaře, pro běžce. Samozřejmě nebude přístupná autům, ale bude taková plnohodnotná, tak aby mohla být využívána ke všem těmhletěm účelům.
2: Bude to na vás klást nějaké výjimečné nároky v souvislosti s kvalitou životního prostředí, kvalitou vody nebo prostě starým důlním dílem?
5: Ta cyklostezka bude mít celkem 13 kilometrů, takže za mě největší výzva je ta logistika samotná, to, jak obrovské to jezero je a jak dlouhá ta stezka má být.
3: Nová cesta má být hotová příští rok na podzim. Povede kolem území, kde se v minulosti vytěžilo přes 200 milionů tun uhlí k výrobě tepla a elektrické energie. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Představte si asijskou divočinu, žádný mobil a pouhé 1 euro na celý den. Drsná reality show Asia Express hnala soutěžící na pokraj sil napříč Kambodžou, Laosem a Thajskem. Jak se do soutěže dostali a jak tuhle zkoušku zvládli divácky velmi oblíbení toužimáci Ivana Mikulová a Jiří Horník, zajímalo Pavlínu Kyselovou.
1: Jednoho krásného dne přišla kamarádka a říká: Ivi, já bych se chtěla s tebou přihlásit. A říkám: a kam? Tak mi to ukáž. A já jí říkám, si se asi zbláznila, říkám, to nemáme vůbec žádnou šanci. Ona mě ale pořád přemlouvala, řekla mi, že chtěla jít s maminkou, pak se svojí kamarádkou, a já říkám, no tak já jsem jako třetí, teď si mě jako naštvala. A přesto jsme se teda přihlásili na její mobilní telefon, jsme se vyfotili, natáčeli jsme video a dávali nějaký údaje a poslali jsme to. A za 14 dní přišla SMSka, že se těšíme na první konkurs, že nás uvidí, a já jsem jí teda nevěřila. Tak se nám to poštěstilo, ale bohužel kamarádka z rodinných důvodů nemohla. A můj bratr to mi říká: ségra, hele, a já strašně chci, aby si tam zítra šla, ale nechtěla by si tady se zeptat svého kluka. Já se přiznám, že jsem opravdu vůbec nepřemýšlela nad tím. Vůbec mě nikdy nenapadl, že by do takovéhle soutěže se mnou chtěl jít. Přece jenom on je klidnější než já jsem takový střelec, plašan, a jsem mu za to neskutečně vděčná, že se mnou do této reality šel, a stalo se to nejlepší, co mohlo být. Vlastně castingy byly o tom, první casting byl o pohovorech a druhý casting byl psychický a fyzický, jakoby dovednostní test. Bylo nám řečeno, že si máme zbalit, co chceme, že nám nemůžou říct, kam jedeme.
2: Musíme říct, že Kambodža na stop byla úžasná, že lidi dobrosrdeční, zastavovali, chtěli radit, a oni na tom byli právě stejně jako my. Oni tu angličtinu moc neznají, odbornou už vůbec ne, takže těch pár slovíček, co jsme znali my, znali i oni, a to nám pomáhalo. A v Laosu, tam to pro všechny bylo o 100% horší. V Laosu lidi měli strach zastavovat, a proč nebo co, nevíme, do dneška jsme se to nedozvěděli, ale v Laosu nebyl problém stopovat 2-3 hodiny.
1: V Kambodži 10 až 15 minut.
2: Tak do Mali startovalo 9 párů a většinou to bylo udělané tak, že jeden den se šla hra o amulet, to byla známá jaká ta výhoda v té soutěži, nebo zase naopak problém, a vlastně po ukončení té hry o amulet se startovalo další kolo, aby už si člověk musel schánět toho stopa, ubytování, a ten další den, kdo se dostal poslední, tak vypadával.
3: Je to tak, vy jste s 1 eurem si měli vystačit na přepravu, dopravu,
2: doprava
3: jídlu.
2: Se nesměla platit.
3: Ta se vůbec nesměla platit. Ne. Takže relativně nějaké denní potřeby, což je teda stravování.
1: Strava.
3: Po případě teda zdálo by se, že i nocleh, ale ten jste museli taky víceméně vyprosit.
2: Nocleh se nesměl platit.
1: Takže opravdu jenom na stravu, a přes den hlad nemáte, protože chcete opravdu jet a být první, nevypadnout, takže není čas mít hlad. I to málo, co mají, tak se vždycky rozdělili, a za to jsme jim byli vděční. Já nezapomenu na první večer, kdy jsme si hledali nocleh, asi až třetí nás dovedl do toho chrámu, kde byly malí děti, a to mě dostalo, protože nám pak bylo vysvětlené, že v tom chrámu se ty děti dostanou vždycky jen tak, když ty rodiny na ně nemají peníze. Takže vlastně dovedou do chrámu a ty děti tam dostanou stravu, teplo. Ty zážitky nám nikdo nevezme.
4: Den v kraji. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: A posloucháte pár...
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Posloucháte páteční podvečerní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a teď už reportáž v rámci našeho regionálního stopaře. Významné jubileum si letos připomíná základní škola na ulici Pionýrů Sokolově, která je už 60 let součástí života místních obyvatel. Od jejího otevření uplynulo 60 let. První školní rok se zde uskutečnil v letech 1965 až 66. Na místě byla dnes regionální stopařka Eva Jandáková, se kterou si povídal Radim Hlík.
2: Evo, kolik je vlastně v Sokolově základních škol a máš přehled o jejich počtu v našem kraji?
3: Školství v Sokolově má kořeny spjaté s průmyslovým rozvojem 19. století. Zpočátku v tehdejším Falknově nad Ohří převládaly německé školy. Významný zlom však přinesl první české obecné a měšťanské školy. Dnes město zřizuje 5 základních škol v celém našem kraji. Je podle Českého statistického úřadu 111 takových školských zařízení.
2: Jak jsme zmínili, základní škola Pionýrů Sokolov slaví 60 let. To jsou jistě tisíce žáků a stovky pedagogů.
3: Ano, mezi absolventy jsou i lidé, kteří se později výrazně uplatnili ve svých oborech a přispěli k rozvoji společnosti. Například světová tenistka Markéta Mundroušová. Mezi další známé osobnosti spojené s touto školou patří zpěvák Pavel Horňák nebo ultramaratonec a propagátor běhu Miloš Korpil.
2: Oslavy probíhají právě dnes, to už jsme zmínili. Organizátoři pozvali bývalé i současné žáky, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost. Nabízejí tak prostor pro setkávání, sdílení vzpomínek a společné prožití slavnostní atmosféry. Co všechno vlastně bylo připraveno?
3: Od 9 hodin na různých místech školy probíhal opravdu bohatý program. Kromě zmíněného setkání bývalých žáků a pedagogů to bylo například sportovní utkání basketbalu, volejbalu a florbalu. Žáci si připravili divadelní představení, taneční vystoupení, kulinářskou soutěž, ukázky 3D tisku nebo také kvíz o škole. Výjimečným momentem bylo zasazení památného stromu spojené s uložením časosběrné schránky, do které jednotlivé třídy vložily dopisy pro budoucí generace. Oslavy pak vyvrcholí večerním výročním plesem, který začíná v 19 hodin v Městském domě kultury v Sokolově.
1: Regionální stopař.

0: kraji.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: počasí.
1: Víkendové prognózy počasí vypadají více než skvěle. Jestli to tak ale skutečně bude, to nám teďko prozradí Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Pepo, hezký podvečer, tak vyplní se předpověď, má být krásně, je to tak?
2: Pěkný podvečer, je tomu tak. Začal bych s tou aktuální situací té kupovité oblačnosti, která se nám vytvořila, postupně nám teda zaniká, nad ní se ještě přechodně dostává pás takové vysoké závojnatě průsvitné té oblačnosti. Vlivem toho máme v Karlovarském kraji tak stále ještě polojasnou až oblačnou oblohu. No a teploty se nám drží mezi 21 až 23 stupně Celsia. No a co se týká toho počasí na noc a zítřek, tak v noci nás čeká skoro jasno až jasno. Zítřek pak přinese další sluneční den s ještě vyššími teplotami. Provázet nás bude tedy počasí jen s minimem oblačnosti, to znamená jasno, maximálně skoro jasno. No a nejnižší noční teploty, ty klesnou v ranních hodinách na 10 až 7, přičemž v údolích se ojediněle mohou propadnout až k 5. Ty údolíčka zítra budou opět takové studenější. No a naopak nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupají odpoledne na 24 až letních 27 stupňů. No a vítr zítra povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Krásná předpověď počasí minimálně na sobotu. Díky za ní, Pepo, hezký víkend a naslyšenou.
2: Pěkný víkend, díky, naslyšenou.

0: 17 hodin 54 minut a páteční den v kraji a vlastně poslední den v kraji tento týden pomalu a listě končí. Já vám přeji krásný slunečný víkend, má být krásně, tak si určitě užijte venku, dávejte na sebe pozor. No a po víkendu opět v pondělí v 17 hodin se na vás budu těšit na stanici Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary zmodernizovala své prostory. Festival ZUŠ Open v sobotu rozehraje Císařské lázně v Karlových Varech. Mladíka, který u školy v Pardubicích zaútočil na dívku, policie obvinila z vraždy. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary má nově modernější a komfortnější prostředí pro výuku. Podle krajské radní Hany Žákové z Hnutí ANO projekty za téměř 35 milionů korun přinesly nové IT a jazykové učebny, modernizaci prostor pro hudební a výtvarnou výchovu, rekonstrukci auly, lepší internetové připojení v celé budově i bezbariérový přístup. Akce byla realizována v rámci dotačních programů zaměřených na podporu odborného vzdělávání a rozvoj digitální infrastruktury na středních školách. V Císařských lázních v Karlových Varech se zítra uskuteční v rámci festivalu ZUŠ Open akce nazvaná Mladí ladí. V prostorách Národní kulturní památky bude připravený program pro všechny generace. Festivalu se zúčastní celkem 18 základních uměleckých škol z celého Karlovarského kraje. Jak potvrdila Anna Novotná z Asociace základních uměleckých škol a zároveň ředitelka Zušky Habartov, programová nabídka bude opravdu pestrá.
2: Uvidíte tam divadelní představení, pro děti budou nachystané i výtvarné dílny, uvidíte výstavu všech základních uměleckých škol Karlovarského kraje, vystřídají se tam soubory, kapely, sbory, ale také krásné společné orchestry, akordeonový soubor sdružený z několik základních uměleckých škol našeho kraje, kytarový soubor a společný pěvecký sbor.
0: Akce začíná v 10 a potrvá do 22 hodin. Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorkovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Aby se ze studené války nestala horká, bude to podle Chodorkovského stát Evropu stovky miliard korun na výdajích na obranu.
3: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezaútočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
4: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Tématem byly kromě rusko-ukrajinské války taky konflikty na Blízkém východě nebo vliv amerického prezidenta na světovou ekonomiku. Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích ojediněle až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na průtahu Karlovými Vary na úrovni Shoplandu ve Dvorech. Provoz na místě komplikuje osobní auto s upadlým kolem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. Dnešní pořad Muziky muziky bude patřit historii staré Šumavy a životu šumavských muzikantů světáků. Poslechneme si písničky, které opěvují šumavské lesy, vonavé louky, obzory hor a kopců v barevném spektru od zelené až do šedomodré barvy a životní radosti i strasti prostých lidí. Příjemný poslech a pohodu při poslechu naší šumavské muziky vám přeje Antonín Bulka.

Dějiny oblasti Šumavy a Pošumaví začínají již dobou bronzovou. Dokazují to archeologické nálezy bronzových předmětů. Ve 14. století před naším letopočtem začíná osídlování jižních a jihozápadních Čech. Keltské kmeny obsazují střední Evropu a dostávají se až do oblasti Šumavy. Dodnes se tam dochovaly zbytky pevnosti tzv. Hradišť a kamenných keltských lavic. Od 6. století našeho letopočtu přicházejí do oblasti Šumavy slovanské kmeny. Lesní plochy se mění na úrodnou půdu, je zájem o hornictví, hutnictví a drobná řemesla. Na řece Otavě se rozmáhalo lyžování zlata.

19. a začátkem 20. století se lidé na Šumavě živili obchodem, sklářstvím, výrobou dřevěného zboží, například dřeváků a šindelů. Velký rozmach nastal ve stavebnictví a ve výrobě obuvy. Většina Šumaváků však byli chudí malorolníci.

Šumaváci byli odpradávno národ muzikantů. Když začali na konci 18. století stagnovat sklárny a nebyla práce, začal muzikant Emingl, zvaný Karlíkoť Slepej, vodit pokročilejší mladé muzikanty na tzv. Šum do Bavor. Šumavští muzikanti vyráželi do světa až do 40. let 20. století. Na oslovení Šumařem byli hrdí, viděli svět a přinášeli do chudých šumavských domácností peníze. Cirkusovou partu spolu s muzikanty tvořili také řemeslníci.

dozněl lidový valčík, přišli do háječku, který se také hraje na bavorské straně Šumavy pod názvem Die lustige i Zigeuner Leben. Od české verze písničky se liší jen jednou malou změnou ve vedení melodie. Říkalo se, že v každé šumavské chalupě žije muzikant. Byli to dobří amatéři a také muzikanti, kteří sloužili u vojenských hudeb, například bratři Šimkové, Polatové, Voldřichové nebo Sova z německých chalup.

Na svých cestách zažili muzikanti ze Šumavy také dost trampot a utrpení. Cirkusy stále střídali své stanoviště. Večer po představení se boural stan, přes noc byl přejezd a ráno se stavěla manéž. Tak to šlo stále dokola, ať pršelo nebo bylo vedro. Byly špatné, ale i dobré sezony, kdy se cirkusům dařilo a muzikanti si vydělali velmi pěkně.

Eduard Bass napsal ve své knize Cirkus Umberto, že Čechy proslavili ve světě sirky ze Sušice a muzikanti ze Šumavy. Ti se vždy na jaře rozjeli do světa a do podzimu šířili českou muzikálnost v nejslavnějších cirkusech, jako byly Krone, Sarasány, Buš nebo Humberto. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje v pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špaličku lidových písní. Dnes ho věnujeme zajímavému hudebnímu nástroji, který dříve býval i součástí lidových muzik, než tak trochu upadl v zapomnění, což je velká škoda. Řeč je o harfě, respektive lidové háčkové harfě. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Žebro, žebrák, drnkadlo, harfička. I tak se říkalo harfě, tedy drnkacímu mnohostrunnému nástroji trojúhelníkového tvaru. Jde o nástroj celosvětově rozšířený, známý už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. Nejstarší obrazové doklady v českých zemích pocházejí ze 14. století. Největšího rozšíření se ale harfa dočkala v polovině 17. století, kdy ji někteří výrobci začali opatřovat takzvanými háčky. Těmi bylo možné zkracovat vybrané struny a tím zvýšit její ladění o půl tónu. A právě tato háčková harfa se nejvýrazněji uplatnila v české lidové hudbě.

V dnešním špalíčku lidových písní posloucháme výhradně nahrávky, ve kterých se uplatňuje harfa, krásný nástroj, který býval svého času i součástí českých lidových muzik. Největší zásluhu na jeho rozšíření u nás měl pravděpodobně mechanický harfeník a výrobce harf V. Gall, který se svou rodinou tyto nástroje vyráběl ve velkém od druhé poloviny 18. století. Jako na módní nástroj se na háčkovou harfu krátkou dobu hrálo v době národního obrození v měšťanských salonech, než se opět vrátila do lidového prostředí.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní dnes věnovaný harfám v lidovém prostředí. Lidové harfenictví v českých zemích se od konce 18. století vyvíjelo třemi směry. V prvním případě se harfa stala nedílnou součástí lidových kapel třeba na Chebsku, Brněnsku, ale i Karlovarsku, Klatovsku, v okolí Stříbra, v Podkrkonoší a na Českomoravské Vysočině. Druhou skupinu tvořili harfeníci, kteří hráli pouze v místě svého bydliště, nejčastěji v předměstských čtvrtích, v hospodách nebo na ulici, a hráli lidové umělé skladby, třeba zjednodušení Mozartových árií, kramářské písně a podobně. No a nejčastější skupinu tvořili harfenice, kterým harfa sloužila ke krytí jejich hlavních činností, tedy žebrání a prostituci. Šlo většinou o mladá, často nezletilá děvčata z Nechanicka, která se za svým řemeslem vydávala i na několika letou cestu na východ. Dobové zprávy hovoří o jejich ubohém životě v cizině, nemocích a úmrtích.

Ve špalíčku lidových písní dozněly další nahrávky s harfou, které věnujeme dnešní špalíček. Ještě dodejme, že lidoví harfeníci dávali přednost co nejjednodušší hře na nástroj. V souboru jiných nástrojů hráli obligát nebo prostý terciový druhý hlas. Při sólové hře hráli pouze nezdobenou melodii, kterou většinou doprovázeli vlastní zpěv. Na doprovod rozloženými akordy si prý troufali jen málo kteří. Háčková harfa byla postupem času v českých lidových muzikách tak trochu zapomenutá, ale ne úplně. Třeba karlovarský soubor Dileň si nedávno takovou harfu pro svou muziku nechal vyrobit a dokonce už s ní natáčel i v našem studiu. Věřím, že jste si v dnešním špalíčku zvuk tohoto krásného nástroje rádi připomněli a třeba byli příjemně překvapeni tím, že i harfička měla a má své místo v české lidové muzice, ačkoliv se o tom možná příliš neví. Od mikrofonu dnešní folklorní půlhodinky se s vámi loučí a na další setkání se těší Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Destinační agentura Krušnohoří připravuje na hřebenech hor dva nové fotopointy pro turisty. Zámek Kinžvart bude mít další výstavní prostory. A zítra čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Destinační agentura Krušnohoří chystá na české i německé straně hor dva nové fotopointy. Připravuje je k příležitosti Evropského turistického festivalu Eurorando. Festival se uskuteční v září a nabídne společné pěší trasy i doprovodný program. Fotomísta budou mít podobu dvojitých laviček, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
2: Buď to si sednu tedy zády k Lichtelberku a vyfotím se s Lichtelberkem za sebou, nebo na druhou stranu tam budu mít za sebou Königsmíle, na té druhé straně zase bude vidět údolí, takže vlastně každý z těch fotopointů nabídne dvě možnosti, jak se vyfotit.
0: Na zámku Kinžvart připravují nové výstavní prostory. Expozice představí předchůdce fotografií z roku 1840. Protože se jedná o křehký materiál, musí k tomu zámek zajistit vhodné mikroklima, říká kastelán Ondřej Cink.
3: Protože se nacházíme v historické budově, která prostě není moderní stavbou a nejtěžší je vlastně jakási ta konverze toho starého objektu s tou novou technologií. Technická jednotka vzduchotechniky se nachází v podkroví zámku. Ten prostor, kde je upravován vzduch, je v přízemí. To je, řekl bych, z hlediska technického to nejsložitější, ten projekt sladit dohromady.
0: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět, pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
4: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
0: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno, odpoledne až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, jinak většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na průtahu Karlovými Vary na úrovni Shoplandu ve Dvorech. Provoz na místě komplikuje osobní auto s upadlým kolem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Mm-hmm, ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplněla, že dříve se tam psalo Z.
1: Mm-hmm, takže teď už S, jinak jak to opsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringelt.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo ská, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Uh-huh. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné, ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý. Jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

0: der niemals leeren Bar des
1: Walter Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
5: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
8: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. Tuhle chvíli nemám takovou informaci.
5: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1.
4: Počasí.
5: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
9: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
9: co?
10: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
9: O pocitech.
10: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
9: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
10: Ano.
9: Takže o ztrátě čichu.
10: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
9: Že či. Prostě necítí.
10: Ano.
9: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No, jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako problém s čichem.
1: No, ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, ale my nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: vyhodnotí, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory.

0: nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
1: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
0: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
1: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
0: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
1: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik teda, jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: No, proč? No,
1: to, a je tam šance na to, Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, špavek, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, jak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak když to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemné a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně,
1: ano,
2: na magnetickou rezonanci,
1: no,
2: takže jakoby pod kontrolou,
1: ano,
2: se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla.
1: Aha.
2: Na kybernetickém noži a operace, aha, v podstatě je nemožná, protože,
1: aha,
2: je to na nepřístupném,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost plné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych radila kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky, já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující, 5 roků je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejda, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou. A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Vždycky,
0: když voláte, ať rovnou, tak to se, omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven, a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
1: Ve vysílání.
4: Jo, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím, vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A, tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

on rozdával lidem smích, procestoval světa lám. Dnes však z něho zůstal.

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Petra, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

0: pavili pár.
1: Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verumka z Kadaně a česačů bavlny bál Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se staví Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

Sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší z Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porty patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Holubci 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké volupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišel vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako šašek prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou?

0: pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonují jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rozenava. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj! Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych chtěla popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jsem furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to na nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, no. Ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No.
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdybychom o něj nepečovali, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No. No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuju, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi, to je tak skvělý klučina z té Prahy, ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí, takže klobouk dolů před ním, on mluvil dneska i do humoriáry, to opravdu klobouk dolů, má
0: dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, toho člověka, kterýho člověka jakoby ten sport láká, co kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře z hřbitova a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě syn vezl domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zbrzen. Tak jsme včera ještě na rozhrnilu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla, a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zmrzinu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu. A samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku. Cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe? A jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si, při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Ulířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Ulířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, že jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může právě
1: na kontroly se musí chodit, samozřejmě, no. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. Mm-hmm. No,
0: a jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože...

0: na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. Užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si tomu, věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smrsla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediný, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají i spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní a ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůz dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, jako teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano, zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořád snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si v košíko, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty. Ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. Mm-hmm. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Tak i hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromnej a měl by být vděčnej, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromnej. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežím žádný husí kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopnej. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no. Ano.
0: A Janí, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Janí, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli sváté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se všichni moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No, já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině. A vlastně, když by jsem se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaký knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkové, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
0: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
1: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá.
0: Jo? Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
1: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
0: no počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
1: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, a, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
0: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
1: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaký ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
0: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení,
1: já taky,
0: možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
1: Je těch možností hodně. Děkuju a naschledanou a budu dále poslouchat.
0: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: skromně,
1: bohatě,
0: ale bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst ruch na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda. Jo? Pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těchto těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Ne, neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme v noční lince.
1: Pro mě to je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak je, tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šahla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Tak to, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí. Protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych v plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Ráda jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mládí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám kdo děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro to pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic. Co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani, ještě... A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, to jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespí, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, co je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a postím, takže já to zase... Já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak též pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno, no. Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. To, na spodek dám pečici papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten prácek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to
0: hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na
0: Balaš... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky. No, to...
0: Jako do houští, myslíte?
1: Nebo... No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samejte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete jo, mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím, a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili, a to už budeme končit.
1: Vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání, a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce, a doma, když si může pustit film, něco si přečíst, a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla. To už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu, a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí, a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí, a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila, vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak si to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže, a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty nějaké, na povědě. Doma těch kontaktů moc nemám. Na povědě, jedině když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit, a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst, a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek.
0: Takže dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že kdybych ty bolesti bylo míň.
0: Loučíme s humorem. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, já. Moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajmel, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetmu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená kupředu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás učero? Vtip, tak už dost, chlapci, na úkor kučer. No a
6: nič. Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak,
6: pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se docela samočíně, ta šňůra je kroucená, páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, to si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: naštěvá. To není, počkej. Ne,
8: to jistě dá.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co zavoláme. Je, moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tuto vědomá. No, není.
7: Vem si ho. Ne, ty.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Ne, počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn. Ahoj.
7: Co chceme? Prosím tě, Karle.
10: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Co to by?
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano. Dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejedu dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne

0: Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, viď? No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světlikovi. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, viď? Holka, podrž se. On to s těma karvalátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
1: On
0: dal na sporách spánek. A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
1: Tak mu říkám,
0: pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
1: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
0: Cvok,
1: ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vina, ale já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní, to byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně, haló. A koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrbo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pan, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřete. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala, vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbej, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, mají nějaký hovadu. Jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade? Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, vzom v obličeji svým, zvedněte, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ale to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping,
3: tak...
2: ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už to vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekaj.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že zezadu truhlíku, snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom že... šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně, šesta... hlavně nebuďte měkej. Jdu zezadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte, žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
5: Pane,
2: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
5: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
6: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
6: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
6: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé je mi okna.
6: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
6: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
6: No. To je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak
6: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
6: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
8: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
6: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
8: Ale špatně, tady má velký okna a špinavý.
6: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
8: Ano.
6: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
8: Ano.
6: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
8: Ano, já bych to rád.
6: Jo, no to...
8: Sám
6: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
8: No, já
6: to schválím. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
8: Je to nutný, aby...
6: Je to nutný, se... velice nutný je to.
8: On se vymluvá stejně, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
6: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
8: Tak jo, tak nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
9: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to se řekla: Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Ona říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, vozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.